0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Posloucháte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden se sešel s týdnem a my tu máme další premiéru pořadu Na osobní notu, kterou pro vás připravila Mirka Časarová. Dnes je mými hosty dvojice, která má stejné zaměstnání i adresu, na které bydlí. Oba dva jsou pěvci, dokonce se shodují i v tom, že oba opanují nižší hlasový obor, ale jsou také manželé. Společně nebo každý zvlášť účinkují například v Národním divadle v Praze či v Národním divadle Moravskoslezském a na dalších scénách. Dnes je se mnou mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. Jano, Miloši, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak, kdo bude mluvit dřív?
1: Je to jedno. Asi já, jak se znám. Jak to znám, tak převážně.
0: Je to tak i doma, že tě nepustí ke slovu?
2: No, je to tak, ano.
0: Fakt?
2: Jo, je to tak.
1: Ne, není. Jenče, když pak se jako otrká, tak mluví furt, jak kniha, ale... Ale...
0: Tak doufám, že to tady stihneme, rychle se potrkat.
1: No, za hodinu to nestihne.
0: Co bylo dřív? Pěvecké setkání, anebo nejprve byla dvojice, která si pak pro svou životní dráhu vybrala zpěv?
1: Setkání v divadle, ve sboru, ve státní opeře ještě. No.
2: Ano.
0: Vy jste se potkali ve sboru?
2: Ano.
0: Vy jste oba dva zpívali ve sboru?
1: Ano. Ale já jsem byl v té době, když jsme se potkali, tak jsem byl jenom externista ve sboru v Národním divadle, a jinak jsem dělal elektrikáře. Opravoval jsem pro makro. Mikrovlnky
2: no,
1: a
2: no,
1: takový.
2: No, no, no.
0: Já myslel mikrofony.
1: Mikrovlnky a takový ty.
2: Což ale... je praktický jako pro život, musím
0: to
2: říct.
0: Jo, už využila jsi to někdy doma, že máš doma elektrikáře?
1: Furt.
0: Prosím tě, Miloši, tak já se teď budu chvíli věnovat Milošovi, jo? Nebo Janě, ale dojde na tebe.
1: Já budu rychleji.
0: Miloši, jak vede cesta od elektrikáře k opeře?
1: No, to už jsem popisala několika, já to jako zestručním.
0: Já jsem to ještě neslyšela, promiň.
1: Já vím, že ne, ale já se to zkusím zestručnit, protože to je docela dlouhý, to bychom pak to. Ale prostě jsem dělal elektrikáře ve Škodovce, začal jsem chodit do hudebky do Mladé Boleslavy, tam mě...
0: Kolik
1: tam,
0: ti bylo let?
1: Asi 19.
0: Ty jsi tam, ale v 19 většina lidí končí v hudebce.
1: No, no tak já jsem chodil na housle do 6. třídy,
0: na,
1: jako do hudebky v Mnichově Hradišti. Tam se mnou trápil pan učitel, ten chudák byl z toho nešťastný úplně, že, jako, že na housle se musí cvičit, že jo.
0: Tak, znám což, to, hrála jsem 7
1: což
0: let.
1: Což je problém. No, v 6. třídě jsem přemluvil rodiče, že to fakt nemá cenu, že jako zkoušet ty housle. A začal jsem malovat a tak a vlastně jakoby na hudbu, ne, že bych zanevřel, prostě jsem se vykašlal na to jako něco hrát. Pak mě samozřejmě začalo bavit hrát na kytaru a tak se jako v pubertě každý začne hrát na kytaru, že jo, a začne dělat nějakou muziku. Tak tu jsem dělal, zpíval jsem, no a slyšela mě jedna paní a říkala mě, ať se učím zpívat, že mám docela dobrý hlas. Tak jsem šel v těch 19 do ty hudebky za tím panem učitelem. A operu jsem vůbec vlastně moc neznal. Znal jsem jenom z televize, vlastně to, co někdo někde pustil, něco jsem slyšel, kousek, říkal jsem si, no dobře. A teď jsem přišel k tomu panu učitelovi, mysleje si, že mě bude učit zpívat nějakou rockovou muziku nebo nějaký popík nebo něco takového. A on začal s operním cvičením, že jo, s různýma hlasovýma cvičeníma. Jsem na to nejdřív koukal a tak dobře. Tak během roka jsem se naučil tak nějak jako napodobovat to, co mi ukazoval. Nebylo to rozhodně seriózní.
2: Pan učitel Šádek.
1: Pan učitel Šádek to byl, no. Ten, když si zpíval v Ústí nad Labem. A prostě mě to naučil a to, co mě ukazoval, tak jsem tak nějak se začal napodobat. Začal jsem si, vlastně když to tak dneska zpětně, jsem si začal hrát na zpěváka operního.
0: Ale je fakt, že ono hodně lidí tu operu napodobuje.
1: No. Tak začal jsem si hrát na zpěváka, vyhrál jsem soutěž hudebních škol, těch celostátní takovou.
0: Tak když jsem byl nejstarší.
1: Byl jsem nejstarší samozřejmě. No a pak jsem hned v ten rok, vlastně, bo to bylo asi za dva roky jako na to, no, tak jsem předspíval do sboru do státní opery jenom jakože na výpomoc, jsem si říkal. A oni mi řekli, že by strašně potřeba, kdybych tam nastoupil na celý úvazek. Tak jsem odešel ze Škodovky jako elektrikář a šel jsem na celý úvazek do státní opery.
2: A polepšil ses finančně?
1: Finančně jsem si rozhodně polepšil, protože jsem platil 7 000 nájem tady v Praze a bral jsem výplatu 5 400 hrubýho, si pamatuju v té době. To bylo v roce 98 na konci.
0: Takže jsi prostě potřeboval parťáka na to, viď?
1: Ne, to jsme se ještě neznali. Během toho jsem se uřval, samozřejmě pak, protože přišli nějaký solový hrub občas, protože se lidem líbilo, jak zpívám, jenomže jsem to neuměl pořád, tak jsem se uřval. A paní profesorka Bachmanová, ke který jsem se postupně jako propracoval přes pana profesora Tučka, protože jsem vyhledával ještě jako někoho jiného, kdo by třeba mi s tím poradil, tak ta paní profesorka Bachmanová mi říkala, hele, přestaň se zpíváním teďka, najdi si normální práci, dáme to nejdřív nějak dohromady a pak můžeš začít zpívat. No a v té době, když jsem našel jsem si novou práci, seknul jsem se zpíváním, chodil jsem jenom vypomáhat do sboru, abych si něco přivydělal. A jak jsem dělal autorádia, nejdřív jsem montoval do aut v takové firmě, tady kousek odsaď. A pak jsem dělal pro Makrov, pro servis, jako oprava těch takový ty bílý elektroniky a takových nějakých těch věcí, nebo já nevím, jak se tomu říká vlastně. No a tam jsme se potkali s Jančou ve sboru, když jsem tam vypomáhal, tak tam se, no, v externím sboru. A tam nás dala dohromady jedna kolegyně, viď, nějak dohromady, tak a už je to v roce 2002 to bylo, tak nějak,
0: no to je krásný.
1: 12. listopadu, to si pamatuju přesně.
0: Jo, to si muži většinou nepamatují, no, ale tak to je
2: no, hezký. To byl koncert Lucie.
1: Byl koncert Lucie v opeře, to opeře. Si pamatuju. Protože jsme měli volno a mohli jsme jít na rande.
0: Jo. A šli jste zase do státní opery, ne? Na
1: ne, šli jsme do bulharské restaurace.
2: Do bulharské restaurace. No a vlastně já jsem jako Miloše slyšela zpívat za sebou v tom sboru jednou nějak a jsem se otočila a říkala jsem, ježiš, proč zpíváš s takovýmhle hlasem ve sboru? Ani možný prostě, no. A tak začalo vlastně potom ještě jakoby další vzdělávání a tak, no.
1: No a pak už, když jsme byli spolu, tak ty už si zpívala nějaký sola, už si zpívala tu třetí dámu a takový ty dostávala vlastně role a říkala, tak pojď zpátky do sboru, jakoby a to a třeba ti taky dají nějaký role a takový, no a stalo se, no. Dostal jsem role
0: a... A už nepředstíráš teda, že zpíváš,
1: teď už se fakt snažím jako nad tím přemýšlet trošku, jako.
0: To je krásný. Jani, a ty jsi měla hned nalajnováno, že budeš zpěvačkou, bylo to tvoje rozhodnutí, hudba v tobě byla od jak živa?
2: Myslím si, že určitě, jako ne, že bych byla jako zpěvačka, zpívala jsem od malička, jako furt, ale chodila jsem třeba na akordeon do Zušky a tak a do sboru a vlastně to pak začalo taky nějak až po střední škole. Já jsem dělala střední pedagogickou školu ve Varech, tam byl karlovarský dívčí sbor, skvělý, který vedl pan Štrunc. A tam,
1: starší,
2: ano, to byl náš střídní. A tam asi tak nějak jsem začala chodit na ten zpěv solovej k paní učitelce Přibylový do Zušky a pak jsem vlastně po tom peďáku udělala přijímačky na konzervatoř a myslela jsem si, že se tam naučím zpívat a budu prostě zpívat. A to byl omyl. Tam jsem se vůbec zpívat nenaučila.
0: Protože zpívat se naučíš jenom u elektriky.
2: Přesně tak. Takže tam jako bylo to tam fajn, jako ta škola, hlavně jsem měla ráda Plzeň a plzeňský divadlo, tam jsem pak zpívala taky ve sboru chvilku, ale naopak jsem skončila na foniatrii a podobně, jako, že jo, to máme
0: to je
2: určitě...
0: Ale strašně smutný.
2: Je to smutný.
0: Vždyť ta konzervatoř je 6 let.
2: Já jsem právě na to potom už jako trochu zanevřela, jo, na to vzdělávání, jo. A hlavně na ty konzervatoře, protože právě mě tam jako zpívat nenaučili.
0: A kdo tě naučil zpívat? Nebo kde ses naučila zpívat?
2: Já prostě si myslím, já jsem pak chodila k panu profesoru Kotoučovi, který mě hodně posunul, prostě zpívala jsem u něj spoustu krásných barokních produkcí, bylo to perfektní. Pak jsem taky chodila vlastně k paní profesorce Bachmanové a myslím si, že ale úplně nejvíc jsem se pak posunula sama, když jsem začala učit.
0: Aha. Vidíš to?
2: Jo, a to jsem si myslela, že jako učit nikdy nebudu a že nechci a tak. A vlastně úplně paradoxně, když jsem pak přemýšlela, jak to těm dětem jako říct, tak jsem chodila se psem prostě na procházky a furt jsem si tak jako dělala nějaké cvičení, vymýšlím pro ně různé takové cvičení. Tak mi to teprve došlo, všechno mi to tak jako secvaklo, co jsem celou tu dobu dělala blbě a že jsem dělala blbě hlavně to, že jsem spoléhala na ostatní. Že jsem pořád jako čekala, že mi ty učitelé, víš, jako že mi udělají ten vzor a že to budu dělat přesně podle nich, a ono to tak vůbec nebylo, že jo. Prostě. Já jsem si na to prostě nakonec musela strašně přijít sama. A teprve teď, pár let, se mi zpívá úplně perfektně a vůbec jako mám pocit konečně, že to mám jako tam, kde to má být, v tom těle zakotvený a to dechání a takovýhle. No.
0: To je skvělý. Otevřeli jsme celou řadu témat. Já se těším, budeme pokračovat. Pojďme teď si dát nějakou krásnou hudbu, které jste donesli spoustu. My jsme náš dnešní díl otevřeli s Deňkem Lukášem a jeho příslovími. To já si pamatuju, když jsem byla na konzervatoři u paní profesorky Šulcový, tak to byl velmi populární cyklus. To zpívalo hodně mých spolužaček. Jsou to písně pro hlubší hlas. Na latinský překlad ze Šalamounovy knihy Přísloví. A my jsme slyšeli v úvodu píseň s názvem Luxuriosa Res. Hrál nám orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Teď ženský hlas vystřídáme mužským hlasem, ale zůstaneme u nízkého oboru, u hlubšího hlasového oboru. Budeme poslouchat 6. biblickou píseň od Antonína Dvořáka, zpívá basista Miloš Horák.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla šestá biblická píseň od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpíval jeden z mých dnešních hostů, basista Miloš Horák. Ten je dnes se mnou ve studiu společně se svou manželkou, mezzosopranistkou Janou Horákovou-Levicovou. Zatímco nám zněla píseň, tak my jsme si povídali o tom, že nejlépe se člověku zpívá, když si na to všechno přijde sám, když si to osahá, ale přece jenom my zpíváci se slyšíme vnitřně jinak, než nás slyší někdo ven. Nepotřebujete někdy přeci jenom trošku poradit, ne třeba od učitele, ale od korepetitora, spolupracujete s někým jakoby stálejc, koho si vážíte a jehož rady berete vážně, když vám řekne při nastudovávání třeba nějaké nové role?
1: Samozřejmě korepetitor vlastně to slyší, jak to má znít, i ten hlas, jak má znít, i ta hudba, jak by měla jako bejt, jak fungovat, a to je samozřejmě skvělý. Já třeba hrozně rád dělám, nebo ty si vlastně nejvíc ti pomohl taky, Zdeněk Klauda, že jo?
2: No,
1: prostě, když jste dělali ty
2: s těma písněma
1: a s tím. Hodně. Jo, já třeba teďka hrozně rád, když vlastně často se Šárkou Knížetou od nás, když něco nastudovávám, tak si to přinesu, protože tak jak jsme na podobný vlně, tak jako si to. No a pak si to vlastně hodně s Jančou, pak právě si to jako řekneme, vždycky řekne, hele, tady jak si zpíval, víš, tady to bylo moc takovýhle a takový, takže jako korepetitorů si vážím jistě a jejich práce a fakt jako nám pomohli vždycky hodně.
2: Nakonec jsme vlastně pracovali s Katkou Bachmanovou.
1: S Katkou Bachmanovou, která vlastně byla korepetitorka vlastně celou dobu.
2: Ano.
1: No. Takže jako jejich práce je podle mě úplně skvělá. Jako když...
0: Takže pro vás, myslím, je výhoda, že partner je z oboru, ne? Vy si hodně probíráte doma
1: hodně,
0: vzájemně.
1: No. Někdy až moc zbytečně.
2: Ne, ale je to jako zábavný. A taky vymýšlíme takový ty různý. My máme totiž ještě taky u nás takový spolek, u nás v Borovici, teda na Mukařově. My bydlíme totiž v Borovici a nad náma je hnedka obec Mukařov a pod tím Mukařovem jsme. A tam máme kostel svatého Vavřince a my tam máme takovou ZPP Vavřinec.
0: ZPP, co to je?
2: Zdejší podnikavá parta Vavřinec.
1: No já někdy říkám zdejší parta pitomců.
2: No, to je náš jako interní název. A je to prostě takový spolek na jakoby záchranu toho kostela. A děláme tam právě různý
1: kostely. Na tu údržbu toho kostela.
2: Údržbu.
1: Jo, jako zachránit úplně nepotřebuje, protože je docela v dobrým stavu nebo slušným stavu. Není to
2: ale
1: úplně...
2: na údržbu, no a taky děláme tam prostě charitativní koncerty a zveme si tam ty kamarády, který prostě máme rádi, Olinku Jelínkovou a Juki Šrejmovou, Kinjo a tak. A děláme, to, oni všichni zpívají prostě, že jo, za...
1: Juki je Smetáčková, Šrejmová už není.
0: Už není, ano, to nevadí vůbec.
2: No a prostě, ale jakože vlastně tam ty lidi, ty naši kamarádi takhle zpívají prostě za jídlo a za pití. A myslím si, že tam vždycky vytvoříme krásný program, dramaturgicky si vždycky vymyslí. A to mě hrozně baví dělat takhle různě ty programy a různý to.
0: Ale myslím si, že autoři nebyli moc jako vstřícní, co se týká dvojice, vždycky bas, mezzo, soprán.
1: Ne.
0: Měli jste spolu někdy vztah na jevišti?
2: Měli třeba ve Figárce.
1: Matka a syn.
0: No, jasně.
1: A syn.
2: Musím, to nás jako hodně bavilo, musím říct. To byla jako velká sranda, že jo?
1: Když jsem zjistil, že je to moje máma.
0: Mio madre.
1: Mio madre.
2: Jo,
1: a Honza Šťáva byl můj táta ještě. Že...
0: Jo, padre.
2: Jako to bylo krásný.
1: To bylo.
0: Mě pak napadla ještě vlastně Carmen s Kamiliem. Tam se taky, že jo, trošku něco...
1: To jsme měli vztah.
0: To měli jste?
1: No, na Krumlově, na Otáčku jsme dělali.
2: To bylo krásný.
1: No pak Elvíra Leporello, my jsme měli ošahávací vztah.
2: No, mnoho let jsme dělali spolu.
0: Dovolil jsi víc, když
1: mohl? Ano, dovolil jsem si více.
2: Potom jsme dělali Lazebníka taky ještě, že jo?
1: A Lazebníka to byl jako, že jo, opatrovník a jeho svěřenkyně, nebo jak se to v tom říká, že
0: jak to pak Bartola. Jak to pak máš s těma alternacemi? Když Jana měla alternaci a na Janu si mohl dovolit víc, ale přišla alternace, tak jsi musel měnit herecký výraz?
1: Ano, uberu. Jemně, decentně uberu.
0: To je krásný. Jste oba dva nižší hlasy, přesto zvednete někdy hlas na toho druhého?
1: Já v životě ne.
2: Já si myslím, že asi ne.
1: Ne, jako vyloženě zvednu, někdy si zanadávám všeobecně, tak jako doma. A nebo něco řeknu jako důrazně, ale jako opravdu jako neřvu. Ale řeknu tak jako důrazně, Anča mi řekne, tak na mě neřvi. Protože vlastně není zvyklá na to, že něco jako tak jako... A jinak jsme celkem asi v pohodě. My vždycky, když máme nějaký problém, chvilku mlčíme a pak si to řekneme.
2: Ne, ale třeba někdy máme problém, když chceme zpívat nějaký dvojhlas, jakože lidovku dvojhlas.
1: No to je problém.
2: Tak to prostě zásadně Miloš musí zpívat první hlas.
0: No. Jak to?
1: Protože jsem celý život byl zvyklý v hospodě sedět u kytary, hrát tu kytaru a držet ten první hlas s tou kytarou, protože když jsem začal zpívat druhý, tak všichni začali zpívat se mnou ten druhý. Takže jsem nikdy ten druhý hlas vlastně začal zpívat a naučil jsem se zpívat jenom ten první hlas a ne, jako je to jenom o praxi v podstatě. No, je to, já vlastně zpívám, buď zpívám tu basovou linku, kde furt bručím někde, jakoby to, když je nějak, jak se zpívá jako ta basová, tente, a když máme zpívat regulérní dvojhlas spolu, tak musí Janča, aby to bylo, když takhle, když to má být, když to má být narychlo a taková improvizace, vždycky musí Janča teda.
2: To vždycky bručím strašně.
0: Ta schopnější, přiznejme si to,
1: ano, že? Ta schopnější, ano. Já to říkám všude. Taky jediný muzikant mezi náma je Janča, že jo?
0: Je to krásný, pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Teď budeme mít ženské podání. Máme tu Josefa Haydna, jeho Stabat Mater a altové solo v podání mého dnešního hosta, mezzosopranistky Jany Horákové-Levicové.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám doznělo altové solo ze Stabat Mater od Josefa Haydna. Stanislav Vavřínek řídil Czech Virtuózy a Český akademický sbor a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Vy, mně přijde, že všechno děláte společně, to je nádhera. Máte,
1: vlastně,
0: máte i společné koníčky, nebo v tomhle máte každý ten svůj?
1: No, já myslím, že i koníčky
2: myslím,
1: máme skoro
2: společně.
1: Takhle, já vždycky se pro něco natchnu a Janča to začne dělat se mnou.
0: Musí, vlastně. Veď.
2: Ale třeba Spartana. Třeba
1: Spartana, no. To
0: tak prosím tě, Miloši, o tom mi pohovoř.
1: No,
0: to, ty fakt běháš ty šílený závody.
1: Teď už ne, teď už jsem z toho dost jako vypad. V rámci takhle.
0: Promiň, co to je vlastně Spartan?
1: Spartan Race je vlastně jako extrémní překážkový závod, vlastně něco jako Gladiator Race, i když ty se podle mě odvinuli z toho. Prostě jsou to extrémní překážkový závody.
0: Co v tom všechno je?
1: Běh je základ, podle mě vždycky.
0: Ale není to asi moc rovinka, viď?
1: Ideálně vlastně, kopec, protože vlastně ten Spartan je, pro mě je Spartan dost jako filozofie. Dneska podle mě ten Spartan Race, ten závod je trošičku biznis. Jo, a když můžu, už si to můžu dovolit jako skritizovat trochu, jedná se o to dostat tam co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí zaplatilo, podle mě teďka. Já jsem to bral v těch začátcích jako to, že Spartan učí lidi, jak bych to řekl,
2: vypočít
1: z ty komfortní zóny. A nejenom jako vybočit, řekl, dneska si řekne, vybočil jsem z komfortní zóny, vlez jsem do bahna. Dobře, v pohodě. Ale to není ten problém. Ten problém je, že vlastně člověk jako se snaží, jako vlastně v dnešní době jsou lidi rozhozený, že mají blbý kafe, nebo že tady mají hnusný kafe, no to je hrozný. A nebo já jsem si ráno kafe nedal, já jsem si nedal tohle. A jsou z toho zničený, nebo nemají sprchu, nebo ale to je, no, to jsou i blbosti, nebo nemají Wi-Fi, nebo nemají nabitý mobil, nebo něco. A lidi jsou z toho kolikrát jako opravdu rozhozený. A to už je absolutní extrém. No a vlastně lidem chybí důvod překonávat nějaký překážky. Vlastně nepřekonávají. Nikdo dneska, málo kdo překonává reální překážky. Dobře, v práci, někdo jako finanční překážky. Samozřejmě to jsou jako věci dobrý, ale žádná překážka není jako o fyzickém nebo nějaký takový jako, nebo je to, ale samozřejmě prostě takhle. Ty překážky jsou nastaveny dneska jinak. A tenhle ten celý ten Spartan Race, ta

0: prostě jako celý přeles, což není přímý
1: oplazení
0: fyzický.
1: Oplazení bahně a takové. No, to jsem se chtěla zeptat, to bahno.
0: Voda, bahno, jako je, všecko. Jako, no, první, co vám udělají, že na začátku vlídnete do bahna, už jste celá, celý, nebo už si celý zbytek závodu v bahně a opatlaná bahnem, že a pak spod bahna šplhat na tom laně, který klouže od toho bahna.
1: Je to
0: a je to takové, jako je to udělaný tak. A do toho tam bylo za každou nesplněnou překážku bylo 30 angličáků udělat. To jsou, že jo, takový ty výskok.
1: Výskok. Já jsem netušila, kolik angličáků dokážu udělat v jednom dni.
0: Ano, když jsem dělal Ultra Beast, který byl v Liberci na Ještědu, vlastně můj nejtěžší Spartan byl Ultra Beast, což je skoro vlastně nejtěžší, je to nejtěžší spartanský závod. A ten byl na Ještědu a to bylo 55 kilometrů a 3200 metrů převýšení jako na Ještědu, takže to se tam furt jako kolem Ještědu a tak.
1: A v tom jsou všechny tyhle cviky.
0: A v tom jsou tyhle všechny cviky a bohužel se mi nepovedly ani třeba cviky jako hod oštěpem, což jsou vlastně věci, které normálně člověk jako umí, ale tam nějak zafungoval psychika, tak jeden hod oštěpem nevyšel, jeden balans nevyšel, do toho pak samozřejmě ručkování, některý typy ručkování, který jsem věděl, že neudělám, multiring a nějaký ten twister a takový, tak to jsem věděl, že nikdy neudělám. Nakonec toho bylo ještě 350 nebo 320 angličáků k tomu všemu a to byl můj nejtěžší závod asi jakoby, no. A vlastně od té doby už jsem se pak účastnil jenom takových těch lehčích závodů. Začal jsem trénovat děti v tomhle tom, i když ty děti jsou teď jako spíš takový.
1: Ale
0: jako,
1: se tě říct, že zjistíš, že opravdu jako vydržíš daleko víc, než
0: si člověk myslí. Jako, no,
1: to je,
0: no.
1: To je to prostě věřím. Perfektní tohle.
0: A Janča se mnou absolvovala ty základní závody, se mnou absolvovala asi
2: jako
0: 3 nebo 4.
2: S tím taky prošla.
1: No, no jako, jako běhání úplně nemusím, ale prošla jsem tím. Měla jsem ráda ty překážky, to vzdělávání.
0: Ty 5 kilometrový, 5-6 kiláků.
1: Nebo třeba zimní gladiátor, kdy nám zamrzly ty kaničky.
0: No, byli jsme na Slovensku ve slovenském ráji na gladiátoru, že jo? A ve slovenském ráji a tam jsme vyběhli a první, co nás nahnali do vody a bylo asi minus 10, že jo. Takže jako teda po kolena jenom, jako do potoka. No a pak během toho závodu nám zamrzly ty kaničky, že jo. Prostě,
1: co takže to vařeš, ale už máš.
0: Takže pak jsme to tak jako sundávali, tak nám to šlo sundat, ale byli tam lidi, kteří si rozstříhávali kaničky z bod, prostě, že jim to zamrzlo celý úplně tam.
1: Jo, jako bylo to hrozně dobrý.
0: A pak jsme si udělali ale hezký večer. Potom
1: se umíme odměnit. Jo. Potom.
0: To takže jako po závodu jsme jeli, do Slezský dom, do Vysokých Tater jsme jeli a tam jsme si udělali jako, že jsme si tam dali relax a takový jako to, takže jo. To bylo dobrý.
2: Jak dlouho to trvá tenhle závod? To je několik hodin, ne?
0: No, já, jelikož jsem takovej na tyhle ty hodně dlouhý jsem byl, tak já jsem to měl, abych si za 11 hodin ten nejdelší, jako ten, co byl asi tak nějak to 11.
2: A mezi tím se můžeš třeba najíst, napít nebo
0: vůbec? Jo, to se dá občerstvovat, jako tam jsou takhle, u těch Spartanů jsou jako striktně, že byli dvakrát jsem se mohl dostat do takového svého jakoby
2: zázemí,
0: kde si člověk má připravený pytlík s věcma, který jako potřebuje.
2: Na záchod.
0: No v průběhu v lese nebo v takových těch některých místech jsou i kadibudky, jaký ty tojky jsou tam, ale jinak jako v lese nebo někde prostě, to, takže to je to nejmenší, jako, a hlavně člověk, když sní všechny ty možný ty věci, které ho podporují, že tak občas za to prožene, ale já jsem třeba musím říct, že to jsem měl jako vychytaný Spartan Ultra, jsem měl vychytaný stravování, že jsem s tím neměl vůbec žádný problémy. A asi čtvrt roku předtím jsem byl třeba vegetarián, jako úplně, abych nevzatěžoval ten žaludek tím masem. A fakt to fungovalo, že s tím jsem fakt problém neměl, jako s tyhle věcma, no. Ale jinak s tím mám problémy, jako když jsou těžší závod, jak ta člověka to, no.
1: No a ty si vlastně začal říkat to s těma dětma, že jsme
0: začali. Jo, začali jsme trénovat děti, no, jako s ty Spartany a vlastně už teďka už mám jednu ambici, kterou bych se, teď mi bude 50 a chtěl bych jako si splnit jednu věc a dát Beskydskou sedmičku, což je asi 105 kilometrů v horách nebo kolem 100 kilometrů v horách, ale dřív jsem měl běžeckou ambici, teď už mi stačí chodecká, jako rychle to dát, jakoby, v tom limitu, co je a dát si to, jakoby, no.
2: Dá se to natrénovat, trénuješ na to?
0: Dá se to, ale právě, že mám problém s tím, že teď třeba tohleto období, co bylo, jako teď ten půl rok byl, to se nedal, jako když jsem v Ostravě, chodím na Lysou, to je jasný.
2: Jo, jasný.
0: Po zkoušce vždycky chodím na Lysou, furt, jako tam jsem pořád. Šlapu Lysou, nebo Pustevny, nebo když je léto, tak Smrk, nebo tak, to jako jo. Ale vlastně jinak jako netrénuju, no, jakoby teďka moc netrénuju, teďka právě je to horší, že, ale teď už zase je volnějc, tak už zase to bude.
2: Dobře,
0: lepší,
2: tak to byl koníček dohromady, máte nějaký family friendly koníček, nebo relax, jak vlastně odpočíváte? Dokážete vypnout a odpočívat?
0: Ale jo.
1: No a s tím cestováním teď máme dodávku, hrozně. Vlastně přestavěnou jako na obytnou. Ano. A hrozně nás baví ty cesty společný a vlastně se synem a se psem a tak.
0: Syna už to tolik zas nebaví.
2: Tak kolik je synovi?
0: 15.
2: Jasně, no, tak to máme stejný, no.
0: Baví to, psa to baví vlastně. Nás to hrozně baví.
2: A ten nic neříká, veď?
0: Ano. A my máme v plánu Norsko vlastně na 5 neděl.
1: Na celý prázdniny.
2: Na prázdniny
0: jedete jako, no, odmít sem veškerou práci jako v létě a máme to jako naplánovaný, ale syn se z toho trošku hroutí, říká, jako já bych tam chtěl, ale na tak dlouho.
1: A říkal to, že budou samý kopce.
0: Říkal to, že budou samý kopce.

0: mý kopce. Já jsem říkal, no už má vymyšlený nějaký. Ne!
1: Samozřejmě nejvyšší horu, že jo?
0: Ano, tak jasně, jako, nejvíc, no. Že tam všechno musí být, no.
2: To je nádhera.
0: No. A tam bych chtěl trénovat ještě jako to dorazit, to jestli se mi podaří na tu Beskydskou sedmičku a uvidím, jak na tom budu a pak, protože se přihlásí zatím, už to je všechno prodaný, ale prej těsně před startem se dají koupit startovní ještě.
2: A to je někdy na podzim, Beskydská
0: sedmička?
2: To je
0: konec srpna úplně. Mm-hmm. A tam mám problém trošku v divadle, protože tam samozřejmě všichni jsme ve všem a jasně. Je tam problém se zkouškama, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale když to nedopadne letos, tak příští rok už si to nahlásím v tom divadle už rok předem a prostě dát to musím v těch 50.
2: Ty jsi zaměstnaný v Národním divadle,
0: jsi tam angažovaný. No, takže to.
1: Ty jsi vlastně, pardon, promiň, ty jsi vlastně ke 40 nám nebo tak jsi šel na ten ještě, nebo běžel?
0: No tak nějak, když bylo, no, to by bylo 45, to bylo 45.
1: No nic, to jenom tak nemá.
2: To jsou hezké dárky. No. Ale tak zase ani to máš takový levný docela, ne? Řekneš, Miloši, tady máš dárek, běž na ještě.
0: Ne, to bylo furt, potřebuji nový boty na běhání.
2: Dovolím ti běžet na ještě.
1: Ne, ale víš co, víš, kolik má bot na běhání?
0: Už ne, už to je všechno, oni vždycky se pak jako zničejí, takže ty boty jako jsou, ale jsou v podstatě nepoužitelné, takže je nosím na zahradu a můžu si vybírat, který chci na zahradu. Že?
2: Dobře, tak Miloš teď hodně povídal, vzal si solo, ale Jani, přichází teď tvá chvíle, pojďme od bot na chvíli k hudbě. Je tu altová árie z díla Ezio Christofa Willibalda Glucka. Posloucháme Prague Symphony Orchestra, který řídí Jiří Petrdlík. Zpívá můj dnešní host, mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová.

0: Na Radiu Klasik Praha zněla altová árie z díla s názvem Ezio od Christofa Willibalda Glucka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Symphony Orchestra, který řídil Jiří Petrdlík a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Jani Miloši, vy jste mě povídali, že je před vámi nějaká serva padrona, nějaká akce, na kterou můžete pozvat i naše posluchače. Co to bude?
1: No, nevím, jestli všechny posluchače, protože to je v malinkým divadle. To je v divadle v Hradišti.
0: Tak budete reprízovat, ne?
1: No, budeme se snažit. Snadno. Máme mi tři reprízy, že jo? U nás Hradišti, Mnichově Hradiště na zámku, aha, tam je klasicistní divadlo, takový malý divadlo. Maximálně asi pro 80 lidí. Tak chceme udělat jako tři představení. A je to, ty víš, kdy to je? Já nevím, kdy to je.
2: Je to 17. 18. října.
1: Října. Mm-hmm. A je to, ale je to serva vlastně, takže tam jsme u toho sopránu, protože serva vlastně je pro soprán.
0: Ano.
1: Takže tam se Janče vrací k tomu sopránu, ale ona
2: je... Tak je to serva padrona a je to v českém překladu od Jarka Nohavice.
1: Jasně, který to přeložil pro nás, jako vlastně.
0: Vyloženě pro vás.
1: Jenom pro nás dva vlastně to udělal.
0: Wow, to je krásný.
1: No, my jsme, jak jsme spolu dělali, my takový spolu... ty lazebníky v Ostravě.
0: Ano, ano, jasně, Kozifan, tu tebe.
1: A
2: potom jsme dělali takový krásný program, to byl Bo Mozart, a to byly právě árie od Mozarta a od Rossiniho v překladu Jarka. A byl to takový krásný program.
1: A Jura Krhut,
2: který teďka píše vlastně s Kozubem krásné písničky, tak tam dělal Mozarta. A Jarek to doplnil, že jo, ještě taky něco tam taky zpíval a prostě samozřejmě to uváděl a takový a bylo to opravdu perfektní program, krásný, akorát, že nám to zařízko vid.
1: No, měli jsme takže... v Praze už koncert.
0: A už se to pak nerozjelo.
2: A pak nám právě Jarek říkal po nějaký době, říkal, tak co, uděláme zase nějaký Bo Mozart, nebo máte nějaký nápad? A Miloš mu právě řekl, že má tu servu.
1: Jsem dělal zrovna s Floreou, jsem dělal servu v Nových Hradech, jak na
2: zámku. A říkal,
1: zámku.
2: Že je škoda, že vlastně tomu ty lidi nerozumějí, že musí číst.
1: Že to je konverzačka. To...
0: Ano, no jasně.
2: No. A tak vlastně Jarek se pak natchnul.
1: On říkal, počkej, pošli mi to. A než dojel z toho koncertu domů, jak si to pustil a ráno už mi psal, to je dobrý, to uděláme.
0: Skvěle.
1: Takže toto, no. Takže,
0: a jak pak to bude tam... vypadat? Tam budete jenom vy dva, nějaký orchestřík, nebo to máte s klavírem, jak to bude?
2: Ne, bude komorní orchestr, čembalo, dirigent normálně, prostě jo, jako no. Produkce to.
1: A Vespo nebude.
2: A Vespo nebude, ten němý sluha bude.
1: To no, Eliáš, to jmenuje, Anton Eliáš, on udělá u nás výborný mim, prostě artista, všechno, on už to se mnou dělal vlastně. Jsme dělali inscenaci, kterou dělala Magdalena Švecová.
2: Která to bude taky režírovat.
1: A vlastně to bude taky režírovat. Co uděláme s ní, takový jakoby, nebude to recyklát, bude to jiný, protože vlastně ten překlad je pak trošku jiný, že jo, tak to musí jinak, jako.
2: A je hrozně vtipný ten překlad, moc pěkný, opravdu.
1: A vlastně chceme, aby to bylo všechno parta lidí, kamarádů, s kterýma se přitom pobavíme a bude to tak, jako bude to.
2: To
1: prostě
2: je úplně nejlepší, že jo, když
0: to je ideální.
2: Si můžeš pozvat lidi, s kterýma chceš bejt a je tam taková ta tvůrčí atmosféra a pohodová. Nikdo nic nehrotí a nedělá žádný stresy. Jako
1: přesně, jo. No, takže chceme, aby to proběhlo v pohodě, bylo to příjemný a ty lidi se pobavili vlastně. Udělali jsme
2: takže tím to všechny zveme teda na naše.
0: Takže Mnichovo Hradiště v říjnu, La Serva Padrona a Horákovi v hlavní roli.
1: Paní.
0: To je krásný. Já bohužel musím říct, že náš rozhovor se blíží ke konci, nebo vlastně už jsme na konci. Ovšem, na konci zazní velmi originální skladba, kterou by určitě nikdo nečekal, protože Miloši, ty zpíváš v progresivně rockové kapele, dalo by se to tak říct.
1: Ano.
0: Je to kapela A While?
1: Ano, je to kapela A While. Ona to vzniklo z původního toho Na chvíli, to byla taková kapela folková dřív.
0: Aha.
1: Tohle vlastně má trošku ten folkový nádech.
0: Je to folkový nádech, no. Ano.
1: A kluci si mě vlastně, to vlastně ten kytarista a skladatel je Karel Pěnkava ze sboru ze Státní opery a tam jsme se vlastně znali. On mě tam přijímal kdysi v roce 98 do sboru. Vlastně byl v umělecký radě. A jednou jsme se prostě takhle bavili a on říkal, že schání zpěváka. Já jsem řekl, jo, tak hele, tak klidně, já s vámi budu zpívat, už jsem vás slyšel někde, to je docela jako dobrý. A on říkal, tak jo, tak mi přines písničky a na jednu zkoušku jsme hráli na nějakém koncertě. A musím říct, že to je fakt složitá muzika. Tohle zrovna, co pouštíme, ne, ale jinak to byly nervy trošku. A od ty doby s nima jsem už vlastně 4 roky teďka a baví mě to s chůrkama. Je to takový náš jako prostě jenom takový relax vlastně taky.
0: Je to
1: jako,
0: takový tvůj výlet úplně někam jinam.
1: Výlet někam jinam, vlastně návrat ke kořenům, protože já vlastně jsem původně myslel, že tohle budu zpívat jako úplně.
0: A jenom zpíváš nebo i hraješ na kytaru?
1: Občas hraju na kytaru.
0: Tak jsi zase u té elektriky,
1: a, ale na akustickou kytaru, připojenou do elektriky. A na akustickou kytaru a jako jenom takový ty doprovody, takový jenom ty a vlastně backlighty a vlastně ještě navíc, jako když to není moc složitý a když nespívám, protože tam...
0: Takže no tak jsi chlap, ty se můžeš soustředit jenom na jednu věc, že jo?
1: Takže v ty věci, co teďka uslyšíte, tam vlastně tam já ty nahrávce nehraju teda, to si nahrál Karel všecko sám, ale když to hrajem na koncertech, tak tu doprovodnou kytaru hraju já. ale až když přestanu zpívat.
0: Takže my se s dnešním dílem rozloučíme písní Jabloň, kterou nám zahraje kapela A While. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými dnešními hosty byli Miloš Horák a Jana Levicová-Horáková. Já vám moc děkuji, že jste přišli, bylo to báječné.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A s vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová.

Na osobní notu. Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Je klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Milí posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsem pro vás vybral hudbu raného romantismu od skladatele Louise Spohra. Využil jsem kompletní nahrávku jeho 5 klavírních trií, kterou na přelomu let 1993 a 1994 pořídilo Beethoven Trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Autor se narodil roku 1784 v Braunschweigu jako Ludewig Spohr. V německých zemích je uváděn jménem Ludwig a ve světě pak pod francouzskou variantou Louis. Byl to významný německý skladatel, dirigent, pedagog, organizátor hudebních festivalů a houslový virtuos mezinárodního významu. Vedle Nicola Paganiniho byl považován za jednoho z největších houslistů své doby. Už za svého života byl Spohr celebritou. Jeho hudební talent se projevoval od dětství. Už v 15 letech ho vévoda Karel Wilhelm Ferdinand z Brunšviku jmenoval svým komorním hudebníkem. Díky vévodově přízni se stal žákem vyhlášeného pedagoga France Eka, s nímž podnikl své první turné. Přelomový byl koncert 20letého houslisty v roce 1804 v Lipsku. Kritika byla zcela uchvácena nejen jeho hrou, ale i jeho vlastními skladbami. Díky tomuto ohlasu se jeho jméno stalo pojmem ve všech německy mluvících zemích a později cestoval po celé Evropě. Koncertoval ve Švýcarsku, Itálii, kde se osobně setkal s Nicolo Paganinim, dále v Nizozemsku, Belgii, Francii a Velké Británii. Jeho skladby byly s úspěchem uváděny nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických. V roce 1805 získal místo koncertního mistra na dvoře ve městě Gotha, kde se seznámil s harfenistkou a klavíristkou Dorette Scheidlerovou, svou budoucí ženou. Po sňatku spolu úspěšně koncertovali v duu housle a harfa. Jeho dalšími pracovními pozicemi byly dirigentský post v Theater an der Wien ve Vídni a funkce operního ředitele ve Frankfurtu. Jeho posledním a nejdelším pracovním angažmá bylo místo hudebního ředitele na dvoře hesenského kurfiřta Viléma II. V Kasselu, které zastával 35 let od roku 1822 až do roku 1857, kdy byl odvolán do důchodu. Zemřel o 2 roky později, v roce 1859. Město Kassel na Louise Spohra dodnes vzpomíná. Spohr je čestným občanem města. Roku 1954 v Kasselu vznikla společnost Louise Spohra propagující jeho dílo. Jeho památce je věnována expozice v místním muzeu. Hudební akademie nese jeho jméno, v centru města najdeme jeho sochu a od roku 1994 se v Kasselu koná mezinárodní soutěž Luise Spohra. A Spohra najdeme i ve vesmíru. Asteroid 7625 byl pojmenován Louis Spohr. Švédský stůl, který nyní posloucháme, je ale především hudební pořad, a tak obraťme pozornost od slov k nahrávce. V podání Beethoven tria Ravensburg zazní první tři věty z klavírního tria číslo 3 a-moll z roku 1842. První věta je v tempu Allegro moderato, druhou větou je Andante s variacemi a třetí věta je skercová.

Na stanici Klasik Praha dozněla část z klavírního tria číslo 3 A-moll od Luise Spohra v podání Beethoven tria Ravensburg. V pořadu Švédský stůl dnes prozkoumáváme kompletní nahrávku Spohrových klavírních trií, kterou tento komorní soubor nahrál v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susann Römhild klavír. Skladatelská tvorba Luise Spohra se pohybuje na pomezí klasicismu a romantismu a u některých raných děl je vlastně těžké určit, k jakému stylu bychom je měli přiřadit. Napsal více než 150 děl s opusovými čísly a téměř 140 děl bez těchto čísel. Psal hudbu ve všech žánrech. Jako houslový virtuos je autorem 18 houslových koncertů. Klarinetisté mají na repertoáru 4 klarinetové koncerty. Některé z jeho 10 symfonií vykazují prvky programní hudby. Dále je autorem mnoha komorních děl, písní, sborů, oratorií a oper. Jeho nejznámější opera Faust je považována za vůbec první operu s faustovským námětem a pro nás je zajímavé, že po odmítnutí ve Vídni měla v roce 1816 premiéru ve Stavovském divadle v Praze. Do Prahy se Spohr potom po mnoha letech ještě jednou vrátil. V roce 1858 zde dirigoval svou operu Jesonda u příležitosti 50. výročí založení Pražské konzervatoře. Významnou v jeho životě je činnost pedagogická. Vychoval celkem asi 200 žáků a díky jeho věhlasu houslového virtuóza se k němu hrnuli studenti z celé Evropy. Své zkušenosti sepsal v houslové škole a do dějin se zapsal jako vynálezce houslového podbradku, který umožnil pevnější uchopení nástroje pod bradou a tím větší uvolnění levé ruky. Jako dirigent vynalezl a jako první začal používat orchestrální zkušební značky, kdy do partitury jsou na počátcích jednotlivých úseků skladby napsána písmena, což umožňuje lepší orientaci při zkoušení skladby. A ještě jedna priorita. Spohr byl jedním z prvních, kdo při dirigování používal taktovku dnešního typu. No a aby toho nebylo málo, je autorem zábavné a poučné autobiografie, která byla posmrtně vydána v roce 1860. Před námi je teď klavírní trio číslo 5 G-moll z roku 1849. Poslechneme si první tři věty. Nejprve to bude Allegro vivace, potom Adagio a třetí věta Scherzo. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

0: Poslouchali jsme první tři věty z klavírního tria číslo 5 G-moll od Luise Spohra. Kompletní nahrávku jeho pěti klavírních trií natočilo Beethoven trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Pro dnešek tímto končí pořad Švédský stůl, ale jeho autor Stanislav Předota už má pro vás připraveny další lahůdky z bohatě prostřené hudební tabule a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl.
2: Posloucháte Klasik Praha.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Slavná auditoria.
11: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
12: Pohnutky, které mě vedou k tomu, že si vás pravidelně dovoluji zvát na hudební toulky světem, jsou různorodé. Pokaždé je však jejich cílem buď koncertní sál či operní dům, anebo hudební muzeum či festival. Jak a proč se zatím či o ním týden co týden společně vydáváme? Mám-li nezištně nabídnout pohled pod pokličku, na počátku je vždycky moje inspirace tím, co nacházím na webových stránkách čelných uměleckých agentur, zabývajících se klasickou hudbou. Tyto instituce tvoří primární zdroj mých informací, vždyť zastupují výkvět hudebních umělkyň a umělců naší doby, ať už pěvců, či instrumentálních solistů, případně dirigentů, či sbormistrů. Každý z nich právě dnes, anebo včera, či zítra někde vystupuje a je zajímavé se ponořit do pátrání po tom, kam je jejich management vyslal. Čím zaujal prostor, do něhož umělce deleguje, což kromě uměleckých souvislostí, například kvalit doprovázejícího orchestru a přirozeně i výše honoráře, bývá též několik dalších průvodních okolností, například prestiž koncertní síně či operního domu, či naopak jejich neobvyklost, exotika, nové obzory, nové trhy, chcete-li. Občas mě ale ke scénáři pořadu pro Rádio Klasik Praha přivedou i aktuality mého pracovního života. Například tuto sobotu 6. června 2026 budu pro stanici ČT Art opět komentovat přímý přenos finále Mezinárodní soutěže mladých hudebnic a hudebníků, nazvané European Young Musicians a pořádané každé dva roky. Podrobněji se o ní zmíním v závěru, protože si to po mém soudu zaslouží. Kde ale spočívá průsečík mezi tímto projektem a dnešním vydáním pořadu Světová auditoria. Pojítkem je prostor, ve kterém se bude toto soutěžení mladých nadějí evropské klasické hudby odehrávat. Pokaždé se koná v jiné zemi a tentokrát míří do Arménie, jmenovitě do jeho metropole Jerevan, kde sídlí budova Národního akademického divadla opery a baletu. Navštívme ji společně, protože její příběh v sobě skrývá mnoho zajímavostí, které z dálky nedoceňujeme. Nic přece neexistuje ve vzduchoprázdnu a tak i zmíněná stavba v sobě ukrývá kus arménské minulosti i současnosti. Neudiví, že během koncertní sezóny zde často zní ukázky z díla nejznámějšího arménského skladatele Arama Chačaturiana. A my si z pera tohoto skladatele na úvod našeho pořadu poslechneme třetí větu Allegro Briante z jeho koncertu pro klavír a orchestr. Hrát bude Mirka Pokorná, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Vladimír Válek.

Než vstoupíme do budovy Jerevanské opery a baletu, zkusme si alespoň letmo připomenout, co dnešní Arménii postupně utvářelo. Vždyť její dějiny jsou svým stářím úctyhodné a zároveň v poměrně nedávné minulosti úděsné. První státní útvar svého druhu vznikl na tomto území už roku 860 před naším letopočtem. Jeho název Urartu pocházel ze staroperštiny. Arménie jako země byla utvořena v prvním století a roku 301 se stala prvním státem, který přijal křesťanství jako své oficiální náboženství. A jak šel čas, nastala údobí, v nichž, obávám se, nezbylo Arménům, než se uchylovat ke své víře. Do jejich novodobé historie zasáhla v letech 1915 až 18 s neobyčejnou krutostí turecká genocida, která připravila o život 1,5 milionu obyvatel, což působí otřesně při srovnání s tím, kolik lidí dnes v této zemi žije. Je jich totiž jen 2x tolik. Z toho přibližně třetina v Jerevanu. Nedaleko od něj se až do výšky přes 5000 kilometrů vypíná bájná hora věčného sněhu Ararat, u kterého podle Bible přistála Noemova archa. Jakkoliv se k ní Arméni úzce vztahují, leží už na tureckém území. Hranice s Tureckem se totiž nachází ve vzdálenosti pouhých 12 kilometrů od Jerevanu. Kdo ví, jak roku 1920 vnímali Arméni začlenění své země do Svazu sovětských socialistických republik. Mají v živé paměti nedávnou tureckou genocidu, nejspíš zároveň s úlevou i s rozpaky nad tím, jak nesourodým a neklidným útvarem byli teď pohlceni. Ať tak či onak, k 10. výročí této události bylo roku 1930 novými nositeli místní moci rozhodnuto, že kromě jiného bude v Jerevanu postavena rozměrná budova Národního akademického divadla opery a baletu. Jejím návrhem byl pověřen tehdy 52letý architekt Alexander Tamadjan. Rodák ze vzdáleného Jekatěrinburku se roku 1923 usadil v Jerevanu, kde byl místní radnicí, jen o rok později schválen jeho územní plán města, které chtěl přetvořit z provinčního města v metropoli zasvěcenou průmyslu i kultuře. Do této koncepce budoucí sídlo operního a baletního umění zapadalo. A kde si vrchnost dupne, tam stavba probíhá v neobvyklém tempu. Základní kámen byl položen 28. listopadu 1930 a první představení se odehrálo už 20. ledna 1933. Od počátku bylo stanoveno, že kromě domácí tvorby tady budou znít i díla, která patří do Zlatého fondu světové klasiky. Brzy se proto na programu objevilo například Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Nám tento slavný baletní kus připomene scéna z prvního dějství, kterou zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

Navzdory názvu Jerevanského domu, zasvěceného podle něj výlučně opeře a baletu, se v něm odehrávají také koncerty symfonického ražení. Vybízí k tomu prostorové rozvržení do dvou velkých sálů, pojmenovaných po velkých pojmech arménského hudebního života obecně a kompozičního umění zvlášť. Zcela samozřejmě nám zní název většího z těch sálů, Chačaturianova, který do svého hlediště pojme 1400 diváků. A zní v něm kromě jiného též symfonická hudba, nejednou v podání orchestru, který kdysi v tomto městě pomáhal zakládat druhý z velkých mužů místní hudby. Ten, po kterém se jmenuje jen o něco menší sál pro 1200 návštěvníků, tedy Alexander Spendiarian. A protože nám není příliš povědomí, stojí za to se u něj a u jeho života i díla na chviličku zastavit. Narozen 1871 na území dnešní Ukrajiny, přišel tento muž na svět dříve než Chačaturian, který ho ostatně považoval za svého předchůdce a učitele. K hudbě přilnul malý Alexandr velmi brzy, protože jeho maminka hrála doma na klavír a synek byl jeho zvukem uhranut. Bylo mu 7 let, když složil svou první skladbičku prý docela roztomilý valčík. Přesto byl později rodinou odeslán do Moskvy na seriózní vysokoškolská studia. Oborem mu byly přírodní vědy, k nímž si přidal ještě práva. Jenomže přitom hudby milovný Spendiarian stále docházel na soukromé hodiny klavíru a amatérsky komponoval. Až se roku 1896, jako 25-letý, vydal do Petrohradu za skladatelem Nikolajem Rimským-Korsakovem. Ten byl jeho nadáním prý ohromen a povzbudil Alexandra k účasti na soutěžích, ve kterých se ověnčil Vavříny na čele s Glinkovou cenou. Postupně se propracoval i k dirigování, taktovku pozdvihl v Charkově, v Moskvě, v Oděse. Na čas se usadil na Krymu, kde se seznámil s velikány ruské kultury, kteří sem přijížděli za odpočinkem. S literáty Čechovem i Gorkým, ale především s pěvcem Šaljapinem nebo skladatelem Glazunovem. V roku 1924 se už jako 53-letý zralý muž i umělec usídlil Alexander Spendiarian v Jerevanu, kde brzy sformoval 18členný symfonický orchestr, co by zárodek příští filharmonie. Alexandra Glazunova, o kterém padla zmínka, připomeneme té části z jeho cyklu Roční doby. Vybrali jsme léto a hrát bude Minnesotský orchestr, který řídí Edo de Wardt.

Ve výčtu těch, kteří stáli v čele jerevanských filharmoniků, zaujme jedno čerstvé jméno, jejím Konstantin Orbelian, narozený roku 1956 v San Francisku, ale díky svému rodinnému zázemí považovaný za arménsko-amerického dirigenta ruského původu. Jako vnímavého mistra taktovky jej ke spolupráci zvali pěvecké hvězdy, jako René Fleming či Dmitry Chvorostovský, což jsme mohli na vlastní oči i uši vychutnat na Krumlovském festivalu. Především po rozpadu Sovětského impéria a vzniku nezávislé Arménie zve Jerevanská národní akademie opery a baletu k vystupování špičkové soubory ze světa. Dva květnové večery roku 2024 patřily baletnímu evergreenu Giselle v podání Národního anglického baletu. K těmto zážitkům se v sobotu 6. června 2026 večer přidá finále Evropské soutěže mladých hudebníků, kterou organizuje Evropská vysílací unie v některém z členských či přidružených států. Tentokrát své síly poměří mladí zástupci 11 zemí, včetně naší republiky, vybraní národními porotami a během finále hodnocení mezinárodní porotou, která čelí náročné výzvě, jak poměřit výkon klavíristky s uměním houslisty, či dokonce talentů zaměřených na dechové nástroje. Ať už to dopadne jakkoliv, jen vítěz vykročí ve stopách vítěze z naší země, jediného našeho vítěze, kterým se roku 2022, tehdy v Montpellier, stal Daniel Matejča. Nový laureát bude dekorován v Národním akademickém divadle opery a baletu v Jerevanu, kam jsme se takto v předstihu vydali. Daniel Matejča, tehdy jako 17-letý, si vítězství v Montpellier vydobil interpretací koncertu pro housle a orchestr číslo 1 A-mol Dmitrije Šostakoviče. A tak si na závěr dnešního pořadu poslechněme druhou větu z tohoto díla, a sice Scherzo. Daniela Matejču doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tohle je Klasik Praha.
10: Hudba v miléniu.
11: O klasice v 21. století.
12: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady si můžete kdykoliv zpětně poslechnout i na našich webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že dnes mohu u nás ve studiu přivítat přední českou sopranistku, která je vyhlášenou interpretkou českého repertoáru i písňové literatury, držitelkou ceny časopisu BBC Music Magazine, vystupuje na českých i zahraničních jevištích a v nejbližší době ji budete mít možnost slyšet kromě Národního divadla v Praze třeba i na festivalu Smetanova Litomyšl a v srpnu také v zámku v Litni, kde zazní koncertní provedení Prodané nevěsty. Srdečně vítám sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Dobrý den.
13: Krásný dobrý den.
12: Já jsem vzpomínal, když jsem vás poprvé slyšel zpívat a uvědomil jsem si, že to bylo před 15 lety, že jsem viděl na DVD záznam barokní Scarlattiho opery z Českého Krumlova, kde je láska, je i žárlivost.
13: Ano, dva morhe, gelozia.
12: V režii Ondřeje Havelky. Jak vy na to vzpomínáte? Byl to nějaký významný bod ve vaší kariéře? Nebo?
13: Já si myslím, že v té době byl každé vystoupení významným bodem. A já jsem to brala jako obrovskou zkušenost nejenom toho repertoáru, ale opětovné setkání s panem režisérem, možnost zpívat v tak úžasném prostoru, jako je Krumlovské barokní divadlo. Takže to byla krásná zkušenost. Ještě se to natáčelo na DVD, co si mladý umělec vlastně víc může přát.
12: Vy jste dříve spolupracovala třeba i se souborem Czech Ensemble Barok a té barokní hudbě jste se věnovala. Je to ještě pořád nějakou součástí vašeho repertoáru, to baroko, nebo spíš už to zapatří?
13: Já bych řekla, že bohužel už ne. Myslím si, že ty tendence, té interpretace už jsou jiné, lépe řečeno já se trošku odkláním. Aha. Hlasově, jsem už trošku velká. Ten hlas zkrátka zraje jiným směrem. To neznamená, že bych třeba na nějakém koncertě nějakou barokní a nezařadila, vůbec jsem na to nezanevřela, to vůbec ne, jenom zkrátka se snažím poslouchat svůj hlas, který má trošku jiné kontury, než ty typické barokní. Teďka vlastně nejvíce zpívám Janáčka a Pučínyho.
12: Je to tak tedy, že to baroko je spíš jako určeno pro ty menší hlasy? Já jsem si myslel vždycky, že je to takový stereotyp.
13: Já si to nemyslím, ale ten můj názor evidentně není relevantní v tom slova smyslu, že bych nějakou nabídku s barokní tématikou nebo obecně hudbou dostala. Zkrátka ti, kteří o tom rozhodují, mají jinou představu o obsazeném hlase a já jim do toho nezapadám, což není nic proti ničemu, ale já si nemyslím, že bych tu barokní hudbu obecně nebo i klasicistní nemohla zpívat.
12: Konec konců třeba váš manžel taky je takový mohutnější hlas, že jo, a přitom baroko stále příležitostně zpívá, takže asi to úplně...
13: Je opravdu jako od věci si uvědomit, jak je dirigent, jaké vůbec ty souvislosti, kde se ta opera odehrává, jaké jsou hlasy kolem, takže tam je několik proměnných, které vždycky s tím hrozně souvisí. Takže já bych to nebrala jako nějakou výtku z jedné či z druhé strany.
12: Rozumím. Když se ještě ohledneme za nedávnými událostmi této sezóny, tak vy jste taky v zimě ve Švýcarsku zpívala Rusalku. Jaká byla ta inscenace švýcarská? Jak to Švýcaři pojali?
13: Ta inscenace byla v koprodukci třech divadel a tvořila ji britská režisérka, takže si myslím, že to úplně nemělo souvislost se Švýcarskem. Nicméně ta inscenace byla velice moderní, ale po dlouhé době, musím říct, moderně smysluplná, reflektovala vlastně dospívající dívku v tom 21. století, kdy si paní režisérka vlastně dovolila ji konfrontovat s tím světem plastických zákroků. Aha. A ono to fakt dávalo smysl a myslím si, že šlo to ještě více na dřeň, když ta dívka vlastně neví ještě, co ten život znamená, snaží se díky prostředkům naší moderní doby upoutat své okolí, což bylo opravdu někdy až alarmující, musím říct. To uvědomění si, jak je to dospívání těch mladých slečen v dnešní době složité.
12: Zajímavé téma. A bude se to ještě hrát, nebo to už je teď uzavřená kapitola?
13: Myslím si, že už je to uzavřená kapitola. Byly to, myslím, tři města. Dublin a Fribourg a to první si nespomínám.
12: Když takhle účinkujete třeba v zahraničí v těch českých operách, tak radíte třeba zahraničním kolegům s českou výslovností?
13: No, pokud jsem tázána v obecné rovině, tak ráda samozřejmě poradím. V tomto případě jsem tázaná byla, protože jsme neměli jazykového kouče, který u češtiny, myslím, je bezpodmínečně nutný. Abych to viděla, že u každého jazyka cizího je to bezpodmínečně nutné. Bohužel ta doba je tak nekompromisně rychlá a finančně náročné období, že si prostě divadlo nemělo ty prostředky k tomu, aby si mohlo dovolit jazykového kouče. My jsme tam byli tři Češi, takže jsme se podělili o práci, ale vzhledem k tomu, že Rusalka tam je zkrátka nejvíc a s nejvíce postavami na jevišti se setká, tak já jsem, myslím, byla největší pomocí. Mě to vůbec nevadilo, jenom potom už, když vlastně ty postavy zpívají na jevišti vedle sebe, tak člověk už to vlastně nemůže vnímat z toho objektivního slova smyslu, protože se soustředí sám na svůj výkon a spoustu věcí uniká, ale myslím si, že mý kolegové ve Friburku udělali úžasný kus práce, protože myslím, že speciálně pro francouzsky mluvící to není tak snadné.
12: Ano, no a naopak zase francouzština třeba může být náročnější pro nás, k tomu se samozřejmě taky ještě dostaneme brzy k té francouzštině. Nicméně je to zajímavé, protože já občas, když vídám třeba záznamy českých oper ze zahraničí, tak mám pocit, že ta úroveň teda té české výslovnosti se hrozně zvedá v poslední době, že opravdu jako často i třeba britští pěvci.
13: Ano, obzvlášť britští pěvci, američtí se tomu věnují, obzvlášť když vlastně zjistí, že ten například Janáček nebo Rusalka Dvořáková, pro ně ten repertoár skýtá časté setkávání se s těmi autory a je to samozřejmě i pro ně velká výhoda, když ideálně se ten jazyk minimálně foneticky začnou učit, nejenom vlastně opakují jakousi nějaký přepis té řeči. Takže mám spoustu kolegů, kteří díky tomu, že dostávali více nabídek českého repertoáru, tak se ten jazyk začali učit nebo minimálně měli snahu do něho více proniknout, aby prostě to působilo opravdu co nejvěrohodněji a já nemohla jsem při mém působení v Glyndebourne minulé léto, kde jsme prováděli Káťu Kabanovou, tak tam opravdu to bylo úplně úžasné, jak se na to vlastně nachystali a jak byli trpěliví, protože ta řeč opravdu není vůbec jednoduchá a snažili se všichni kolegové o to, aby ta řeč byla co nejvěrohodnější. Nejde to úplně, ale ta jejich snaha mě dojímala.
12: říká sopranistka Kateřina Knížíková, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Protože jsme zmiňovali Rusalku, tak navrhuji na úvod pustit si tedy arii Měsíčku nad nebi hlubokém, jak jste ji natočila se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu a právě nám zaspívala árii z Dvořákovy Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, role, kterou nedávno stvárnila také ve Švýcarsku. Ještě vás tato árie pořád baví? Není to už trochu ospívané?
1: Baví.
0: Jo?
1: Pořád mě baví. Já vím od svých kolegyň, že už právě je to takový evergreen, že pořád všichni chtějí tu píseň Rusalky, ale mě to stále baví, protože mě to samotné tak uklidňuje a evokuje mi to zamyšlení, tak mě ta chuť a láska vůbec obecně k Rusalce stále jako neopouští.
0: Když ještě zůstaneme u toho českého repertoáru, teď v červnu, kdy tento pořad vysíláme, tak v Národním divadle zpíváte Jenufu, což je tedy určitě jedna z vysněných rolí pro mnohé sopranistky, ale už mi taky několik pěvkyň říkalo, že nejen pěvecky, ale i jaksi psychologicky je to velice náročná postava. Jak vlastně vy moc ten její příběh na tom jevišti prožíváte, nebo jak moc si to můžete dovolit vlastně jako profesionálka to prožívat?
1: To jsou krásné dvě otázky v jedné. A já mám takový způsob zpracování role, kdy se snažím nejdřív, než se začnu nějakou roli tohoto druhu učit, tak si to poslechnu v českém repertoáru, to je výhradně Gabriela Beňačková. Takže když si to několikrát poslouchám, tak u toho většinou pláču a snažím se opravdu co nejvíce nasát ty všechny emoce, co to ve mně vlastně vyvolává, a uvědomit si tu emoci. A potom na tom jevišti samozřejmě už si člověk nemůže dovolit plakat, protože to hrdlo by zkrátka bylo víc namáhané, než by bylo zdrávo. Já tomu říkám, že taková jako sekundárně řízená emoce z té vědomé části a snažím se vlastně napojit na tu emoci, kterou jsem si prožila, takzvaná naučená, protože já kdybych začala plakat na jevišti nebo křičet, nebo se úplně oddat té emoci, tak myslím si, že opera končí. V tomto případě zcela jistě. Ten samý příklad je Káťa Kabanova.
0: Takže navenek to musí vypadat emocionálně,
1: ano.
0: Ale
1: já si myslím, že to mají všichni pěvci, že to je občas si člověk může jako uronit slzu, když ví, že s tím umí pracovat, ale aby se jako psychicky složil, si můžeme představit situaci, že Jenufa najde své mrtvé dítě, o kterém měla dojem, že teda zemřelo přirozenou smrtí a ne tak strašnou a ještě o tom ví celá vesnice a ten tlak musí být absolutně šílený. Takže jenom to domyslet je hrozné, natož to prožít přímo na jevišti, myslím, že zcela zhola nemožné.
0: Ta inscenace Jenufy, která se teď hraje v Národním divadle, to je režie Kalixta Bějta, která, jak si pamatuji, vzbudila určité kontroverze po svém uvedení. Co přesně to obnáší třeba pro vás? Jak pan režisér vykreslil tu vaši postavu v této inscenaci?
1: No, já bych tady musela být asi hodně přísná a příkrá. Každý, ať si udělá svůj obrázek sám o tom daném zpracování, musím říct, že během toho zkoušení, u kterého jsem nebyla, podotýkám, tak ti mý kolegové určitě neměli jednoduché z mnoha důvodů. Já, když jsem tu inscenaci teď viděla na záznamu, abych se teda naučila režijní postupy, tak jsem byla opravdu vlastně jako zklamaná až zhrozená, protože to, co ten režisér s tou Vládkou udělal, mě teda vůbec netěší a možná těma slova nebudou těšit Národní divadlo. Ale já si pořád říkám, že to dílo za to nemůže. Pro mě to neznamená možná i tím, že jsem neprošla tím zkouškovým procesem, ale věřím, že v tomto případě bych byla možná ve stejné pozici smýšlení. A já to teda konzumuji jako nezávislý pozorovatel zatím. Zkoušky budeme mít až od příštího týdne a toho dalšího, čili nějakých 4-5 dní před znovu uvedením té inscenace. A já si to musím dávkovat. Musím říct, že nejsem schopná to dát na první dobrou, čili na první pohled. Zatím jsem skončila u prvního jednání a vždycky mi trvá hrozně dlouho, než se vrátím zpátky. Ne v souvislosti s pozitivní energií, dopadem, ale tou negativní. Mně se ta inscenace opravdu nelíbí. Myslím si, že je to pobuřující.
0: Tak pokud si budou chtít posluchači udělat názor sami, mohou tedy navštívit Národní divadlo teď v červnu. No a kromě Jenufy tedy vy jste i vyhledávanou představitelkou Káti Kabanové, další velké janáčkovské hrdinky, kterou jste třeba kromě Národního divadla Brno zpívala i na zmiňovaném festivalu v Glyndebourne v Anglii. Která z těchto janáčkovských heroin je vám bližší nebo kterou zpíváte raději?
1: Ono se nedá říct, kterou raději. Vemte si, že Jenufa má 3 jednání a ta opera má takovéto klasické operní trvání, kdežto Káťa Kabanová má hodinu a půl čistého času. A častokrát se dává bez pauzy a je to teda kompilát během té hodiny a půl tak silných emocí, že je to hrozně zhuštěné, že člověk nemá vůbec čas vypnout a je to tak intenzivní, že mám pocit, že díky Káti Kabanové že si prožívám díky její osobnosti svoji terapii, takže je to tak nabité díky tomu vlastně zkrácenému nebo krátkému času, kdy ta Káťa na jevišti je vlastně víceméně skoro pořád. Takže Káťa mi asi bližší. I možná i proto, že jsem vždycky Káťu, nebo poprvé, když jsem Káťu zpívala, tak jsem do ní nevstupovala, ale jsem si opravdu prošla tím procesem, který byl úplně úžasný, což bylo poprvé v Glyndebourne před už 5 lety v roce 2021, teď naposled minulé léto. A poslední zkušenost mám právě z Brna, kde byla naprosto geniální režie pana Carsona, kterou jsem si absolutně zamilovala a mám dojem, že jsem nikdy nedělala nic krásnějšího a smysluplnějšího. A potom si na tu misku druhou, misku vah dáte tu Jenufu z Národního divadla, to mě to fakt mrzí.
0: Zpívá se vám dobře Janáček vlastně z toho hlediska vokálního, protože není to samozřejmě úplně belkanto, je to inspirováno jaksi rytmem přirozené řeči, je to rytmicky členité, intonačně náročné, jde vám to dobře do krku?
1: Mně to dobře jde do krku, protože já nemám dojem, že by se musela vytvářet jiný způsob zvuku. Legáto je legáto a zůstane legátem a myslím si, že i Janáček by nikdy nechtěl. Jsou samozřejmě těžká místa těch skoků, které tam jsou, které reflektují teda nějakou emoci nebo význam slova, ale musím říct, že když člověk k tomu přistoupí přesně podle jakéhosi mostru klasického belkanta a naspívá si to vlastně tím procesem, který teda není úplně krátkodobý a projde tím procesem, tak si myslím, že dojde do stavu vlastně volnosti, kdy zpěv by měl znít, jako když člověk mluví, to je můj názor, že by to nemělo být nic urputného, ale ten Janáček samozřejmě má jisté kontury toho následování textu ještě větší než u třeba belkanta nebo romantické hudby.
0: Učíte toto třeba taky své studenty, protože vím, že se věnujete i pedagogické činnosti, letos opět budete taky na Kroměřížské akademii vyučovat, tak taky jim vštěpujete tu zásadu, že má zpěv připomínat mluvu?
1: Ano, určitě. Určitě, já se snažím co nejméně ty lidi zatěžovat, protože v dnešní době je tolik videí, kde se doporučuje to či ono a myslím si, že častokrát se setkám s tím, že ty lidi ví hrozně moc teoretických věcí, ale jsou tak přetechnizovaní, že se člověk snaží jim jako pomoct v tom, aby, a vždycky říkám, že zpěv je taková blbůvzdorná záležitost, nahlížet na to opravdu skoro až jednoduchým způsobem, ne samozřejmě v tvorbě zvuku, ale v tom, aby si člověk uvědomil, kde co se takzvaně vyrábí, aby neměl pocit, že někde někam něco musí strkat a dotláčet nebo posouvat, aby ten dojem z toho jejich nějakého výstupu, představení nebo nějakého koncertu byl co nejpřirozenější a aby to na toho posluchače dopadlo přes tu emotivní stránku, protože myslím si, že posluchač jako neřeší ten způsob, jakým se tvoří tón, ale co to v něm zanechá.
0: Říká sopranistka Kateřina Knižíková, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Za chvíli se dostaneme k francouzskému repertoáru i k vašemu účinkování na festivalu Smetanova Litomyšl. Tak v souvislosti s francouzským repertoárem navrhuju pustit si titulní skladbu z vašeho alba Fidie, čte se to tak?
1: Fidile.
0: Fidile, je tam které jste tedy natočila s Janáčkovou filharmonií a Robertem Jindrou a které získalo i cenu BBC Music Magazine.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je přední česká sopranistka Kateřina Knižíková. Z jejíhož alba Fidile s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentem Robertem Jindrou, které vyšlo v roce 2022 a získalo cenu časopisu BBC Music Magazine, jsme teď poslouchali titulní píseň. O čem vlastně je ta píseň? Kdo je ta Fidile?
1: Fidile byla vlastně reálná postava žena, která svůj život zasvětila práci, ale takové ty jednoduché. A vždycky každý večer měla potřebu si vždycky někam sednout a promluvat s Bohem. A ta místa byla většinou příroda. Uh-huh. Takže v té písni se vlastně reflektuje nejenom to prostředí té krásné přírody, toho, jak to šumí, jak to zurčí, jak to zpívá a cvrliká, ale je tam reflektováno i ta poloha té víry a napojení se na sebe sama.
0: Francouzský písňový repertoár tedy zaspíváte i na festivalu Smetanova Litomyšl, bude to 20. června s Benevicovým kvartetem. To je nějaký program, který už někde zazněl, nebo ten bude premiérován až na festivalu?
1: Ten nebude premiérován na festivalu, ale já jsem strašně ráda, že festivalu se ten program líbí, nebo líbil. Byl letos, vlastně minulý rok, tuto sezónu, byl premiérován na

0: posluchačům představit. Častokrát slýchávám, že si teda ti posluchači přijdou, jestli se jim ten repertoár bude líbit, protože jsou to autoři, kteří nejsou tak často dáváni, hráni, známí, ale já vždycky říkám, že není nic krásnějšího, než otevřít některé dveře nové hudby, kterou můžu představit, a většinou na ty koncerty přicházejí posluchači, kteří mají nejenom ty dveře přímo otevřené, ale vstoupí do nich a s čistým a otevřeným srdcem, což mě strašně vlastně dojímá a hrozně těší, že se to tak děje. Takže všechny moc zvu letos na další ročník Smetanovy Litomyšle 20. června.
1: Ano. Kde vlastně na to chodíte, na tady tento méně známý repertoár? Máte nějaký poradní tým dramaturgů nebo nějaký jiný inspirační zdroj?
0: Mým inspiračním zdrojem jsou dámy, které toto také zpívají, které mají tyto objevy v oblibě. Je to Veronique Jean, francouzská pěvkyně, nebo Joyce Di Donato. Jsou to zkrátka dámy, které mají rády komorní hudbu, a nebo paní Otter. Takže já ráda poslouchám ty CDčka, a když mě něco osloví, tak se úplně vlastně zblázním, nasávám nové podněty. A v té písňové literatuře je tolik krásy, že mám dojem, že to jeden člověk za ten jeden svůj život není schopen, možná ani 10 lidí by to nebylo schopno obsáhnout. Takže mě hrozně těší, že na to zkrátka ti pořadatelé slyší a že mi důvěřují v tom, že si troufnu takto náročný, on není ani náročný, ale neznámý repertoár, zařadit na program.
1: Ještě na tu francouzštinu bych se rád zeptal, jak se vám zpívá francouzsky, protože to je specifický jazyk, má různé nosové vokály a podobné zvláštnosti, tak je to prospěv příznivé tady tohle?
0: Je to prospěv příznivé, když vám někdo dá návod cestu, jakým způsobem to přijmout, protože ta mluvená francouzština se liší od té pěvecké, stejně jako italština nebo němčina, má to u své záležitosti nějaké pravidla. A když je znáte, tak se vám lépe existuje. Samozřejmě to není sranda. Já si vzpomínám, když jsem poprvé na začátku své kariéry, to jsem ještě chodila na konzervatoř, dostala nabídku Faustovy Markétky a tam jsem právě dostala ten klavírní výtah, kde byl ten fonetický přepis. A já jsem si připadala jak blázen, že dělám jenom a vůbec jsem nevěděla proč. Takže jsem se začala francouzštinu učit. A během teda nějakého toho nastudování jsem potom několik let studovala tu řeč a potom i s koučem francouzským, se kterým vlastně připravuju jakýkoliv jiný i repertoár, s Markem Pincouem, který umí francouzsky, který je vlastně Kanaďan a umí několik řečí, takže ten je pro mě velkou pomocí nejenom teda ve francouzském repertoáru, ale vy máte dojem, že to jako děláte, ten postup, ten styl, ten je vlastně jako by tu fonetiku, ale pořád je to jako nedostatečné, takže člověk stejně jako cizinec češtinou bude slyšet, že tam to zkrátka není jeho šálek čaje, tak u té francouzštiny si myslím, že každý rodilý Francouz to pozná.
1: Nedávno tady byl tenorista Pavel Černoch, taky jsem se ho ptal na francouzštinu a on právě říkal, jak ho Francouzi chválí, že mu je lépe rozumět v těch francouzských operách než těm Francouzům. Tak možná, když máte ty vokály čistší, tak to vlastně je něčem.
0: Tam je právě ta jedna záležitost, že se nesmí v té pěvecké francouzštině dělat ta nosovka tak strašně silně, jinak to vlastně pěvecky zavírá ten nástroj krk. Takže je tam určitý mechanismus, který to supluje. Nicméně je pravda, že i mě v češtině vlastně člověk má pocit, že když to je jeho mateřština, že tím vládne a je mu rozumět, ale i na tu češtinu by měli být koučové, kteří vám řeknou, že ten přízvuk je prostě špatně nebo že je na jiné části slova.
1: Pokud se tak nenapsal skladatel.
0: Přesně, verzu skladatel, smetana. Tam je největší problém vždycky u prodané nevěsty, to na vás čouhá tahle komplikace vlastně v každém taktu. Takže tam je potřeba, pamatuju si, jak mi právě Mark Pincov říkal, a kde je ten důraz? No a já jsem mu zopakovala to slovo, on říká, no ale děláš to úplně někde jinde. Bohužel ten Smetana nám v tom připravil trošku překážku, ale Janáček už tohle vlastně nemá.
1: A v té francouzštině taky se vyslovuje vlastně normální R místo toho jejich francouzského?
0: Ano, tam se normálně roluje, tam se vyslovuje R. Je pravda, že třeba u operních rolí, když jsou, že třeba jsou hlavní role obsazené Francouzi a ty vedlejší mezinárodně, jaksi, tak myslím si, že se to jako zceluje, aby jeden neroloval a druhý zkrátka neměl francouzské R. Tak aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo scelené.

0: Vy se písním obecně věnujete hodně, vydala jste několik písňových alb, také s Davidem Švecem, s Kateřinou Englichovou nebo nejnověji s Jakubem Hrušou. Tak je to ta písňová literatura pro vás zajímavá vlastně v čem? V tom, řekněme, intimnějším kontaktu s tím publikem? Nebo...
1: Teď, když jste to tak řekla, tak mám dojem, že bych asi měla natočit nějaké operní CDčko. Já vlastně nerada vytrhávám z kontextu vlastně cokoliv. A i když jsou koncerty, tak mě se strašně vlastně příčí, ale dělám to, protože se to tak má. A ty árie z toho, z těch oper, mně to přijde hrozně zvláštní, když se to vytrhne. Možná i proto tam žádné operní CDčko zatím není, nevím. Ty písně jsou takový celek, který mají nějakou výpovědní hodnotu v tom slova smyslu, v jakém se nahrají, kdežto u těch árií je to zkrátka něco jiného. My jsme samozřejmě s mým mužem vydali CDčko s operními áriemi českými, každý jen tu svou, a od té doby ticho po pěšině a uvidím. Já mám dojem, že vždycky ke mně musí to nějak promluvit, přijít v tu správnou dobu, abych nešvihala CDčko každý rok jedno za druhým. Vlastně na to ani nemám kapacitu a čas. Já vždycky se snažím vytvořit něco, co si to okolí řekne, jo, to je krásný počin. Tak takhle bych u toho i chtěla zůstat.
0: Tak pojďme si pro změnu zase tedy poslechnout ukázku z tohoto CD s operními ariemi se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Bude to árie z Čertovy stěny, árie Katušky, ach, mně se tak zdálo, a k Čertově stěně se určitě ještě brzy dostaneme, protože v této opeře se Kateřina Kněžíková představí i na festivalu Smetanova Litomyšle.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání Kateřiny Kněžíkové, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Právě dozněla árie Katušky z opery Čertova stěna, která tedy na festivalu Smetanova Litomyšl zazní 26. června. Je to inscenace Národního divadla Brno, jestli to říkám správně. Tak. Tam zpíváte tedy Katušku nebo Hedviku?
1: Ne, já už jsem velká holka, jak jsem říkala na začátku. Já jsem si Katušku bohužel nestihla zaspívat. A v tom mladším věku, řekněme, takže teď tam zpívám roli Hedviky a je to teda krásný part, byť ta Katuška zkrátka toho tam má víc a je to mladá holka. Mm-hmm. A přesně taky na inscenátory, jak mladé či staré ty lidi chce mít, chce obsadit, ale myslím si, že opravdu už před pár lety nastal čas, abych se posunula trošku k jinému smetanovskému repertoáru. Já jsem bohužel taková generace, kdy, když jsem začínala, tak na všechno bylo moc brzo. Uh-huh. A potom, když se ten svět tak trošku jako zbláznil a zrychlil, tak už na všechno bylo pozdě. Takže tam mám takové manko skrz celý jakoby repertoár. Minula mě Masného Manon, což bych byla strašně ráda, kdybych stihla, například ta Katuška a spoustu dalších rolí, takže, ale ono, jak já říkám, když se některé dveře zavřou, a další se otevírají a není potřeba se brzdit nějakými, co kdyby, jak bylo a podobně.
0: Takže navzdory jménu vám teda dali Hedviku, Čertově stěně.
1: Ano, ano, navzdory, ale já jsem si to užila s Káťou Kabanovou, no. Takže já myslím, že v tomhletom směru jsem saturována.
0: Ale to je zajímavé, jak jste říkala, že nejdřív bylo na všechno brzy a aha, teď zase už začíná být pozdě, tak to myslím, že je častý problém těch pěvců, že se třeba v tom mladším věku bojí pouštět do některých větších rolí, ale zas na druhou stranu ti pedagogové je k tomu často jaksi navádí, aby se do toho nepouštěli. Je to dobře nebo
1: já si
0: není?
1: Myslím, že je to dobře, protože ten lidský hlas má prostě svůj vývoj. Už jenom to, že je ideál, když člověk jde na konzervatoř studovat zpěv, zkrátka na nějakou školu, pokud na nějakou školu chce jít. A kolem toho 20. roku stejnak do těch 30 tam probíhá takový zásadní vlastně vývoj té fyzikální stránky, nebo fyzické stránky, správněji řečeno, že člověk nikdy ani nemá vlastně prostor domýšlet spoustu věcí emocionálních a ten nástroj je zkrátka úplně jiný než všechny ostatní, protože každý den je jiný a vyvíjí se, každý rok máte dojem, že jste se někam posunul. Je těžké to plánovat takhle dopředu, co si myslím, vždycky ty otázky, jak si myslíte, když budete zpívat za 3 roky nebo 5 let, kam se posunete, to je věštění z křišťálové koule. To se vůbec nedá takhle generalizovat. Zkrátka nemůžeme přijít k nějaké materii, látce a říct si, jo, to můžu zpívat, protože ten ani fyzický, ani mentální, psychický nějaký vývoj tam zkrátka není. A je opravdu pravda, že moje generace byla spíš zrazována, že si člověk má dát pauzu, něco nastudovat, pauzu, zjistit, co se s tím tělem děje, aby nad sobě víc přemýšlel, ale teď je ta doba tak strašně rychlá, že vlastně málo se pracuje s pěvci, nejsou tak připravení, je málo zkoušek ansámblových a to bych mohla pokračovat vlastně v jakém ten rozdíl, a to já si nepřipadám vůbec stará, myslím si, že ten střední věk bych dokázala, nebo z mé pozice věkové bych dokázala to srovnat a to srovnání je teda diametrálně odlišné, na nic není čas, což je asi hlavní prvek. A je tam ta určitá vlastně změna generace, kdy teď se začíná s těžkým repertoárem strašně brzo a dostávají úkoly, na které nejsou vlastně fyzicky ani mentálně jako připravení a je to pokus omyl, kdežto moje generace nebo ta generace ještě starší vlastně zná úplně jiný přístup a práci. Nejenom, že to končí premiérou, ale že ta práce jako pokračuje dál, že to neznamená, že do té premiéry je hotovo. To bohužel od premiéry začíná teprv to usazování role tím, že se hraje. Teď se tolik nehraje, hraje se v blocích, spousta lidí jenom vstupuje do nějakých oper, které nemají zažité, takže se to ani nemůže zažít potom, když to nehrají. Je to takový jako, neříkám šlendrián, ale to nastavení je tak zvláštní, že říct, ta role se ti usadí po nějaké době, když ji rok nehraju, je úplně jako mimo.
0: Mm. A vy třeba, když pracujete s mladými pěvci, tak to pozorujete, že jim to třeba nějak škodí ty nároky, které jsou na ně kladeny?
1: Ano, samozřejmě, že to pozoruju. No, ale jsem tam ten člověk, který je takzvaně i on, jako v mém případě já jsem za to zodpovědná. Naštěstí já mám, to nejsou vlastně jako studenti, já si nepřipadám jako pedagog. Spousta těch lidí jsou mý kolegové, kteří zkrátka cítí, že je to tak rychle, že se jim nedokáže ten dirigent věnovat, že ty korepetice prostě nestačí. Už jenom to, že dostáváme pozdě noty, když jsme se prostě pídili po notách, dostávali jsme tu práci, kterou máme nastudovat, ten notový materiál třeba i rok dopředu a teď třeba 14 dní před ansámblovými zkouškami není notový materiál.
0: Aha.
1: A to jsou věci, které ty lidi vlastně vůbec jako nezajímá a mě to strašně rozčiluje. Takže já jsem od určité doby začala si kupovat noty a jenom jsem se zeptala, jaká je verze, protože všechno je rychle, ale nikdo nic nestíhá a to si pěvec nemůže absolutně dovolit. Já když nestuduju roli například Káťu Kabanovou, jsem tím, že jsem to byla moje první role, tak jsem ji studovala 2 roky. Ale ne, že bych nad tím každý den seděla, ale člověk si něco vezme, něco se naučí, něco prohloubí, někam se to posune, když to odložíte a věnujete se jiné práci, to vůbec není možné. Teď ta doba je absolutně jiná a já s tím hrozně bojuju ve svém věku, že vlastně nechci akceptovat tenhle ten způsob práce a přípravy a snažím se třeba dirigenty oslovovat dřív nebo snažit se zjistit koncepci režiséra a většinou dostanu odpověď, že není čas nebo nevím. Takže to mě vlastně jako trošku mrzí, jakým způsobem je akceptováno to rychlo.
0: No já i z pohledu posluchače taky to často vidím, že se prostě nastudovává nějaké velké dílo, říkám si, kolik s tím musí být práce a pak se to zahraje 4x třeba, že jo, to je asi...
1: No ale kolik toho stresu má ten pěvec, to si vůbec lidi neumí představit, já myslím si, že na mě by se docela dalo dříve štípat, ale fakt to je takový stres díky tomu způsobu práce, jaký je teď nastavený, že já vlastně nevím, jestli jsem ochotná takhle jako ještě dlouhodobě vlastně v tom operním světě působit. Mně to prostě přijde nedostačující. Je mi to líto.
0: Říká sopranistka Kateřina Kněžíková. Když jsme mluvili o té práci s mladými pěvci, vy jste tedy říkala, že si nepřipadáte jako pedagožka, ale jeden z pěvců, kteří řekněme k vám chodili na konzultace, byl i tenorista Daniel Matoušek, se kterým vy se setkáte tedy také na tom koncertním provedení Prodané nevěsty 29. srpna na zámku v Litni. Bude tam hrát orchestr Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. Daniel Matoušek tedy bude zpívat Jeníka, vy Mařenku a váš manžel bude zpívat Kecala, jak jsem se dočetl.
1: Ano.
0: To je vlastně teda pro něho asi premiéra, ne? V této
1: to
0: roli.
1: Je pro něho premiéra, ano, ale ano. Daniel Matoušek je opravdu člověk, kterého jsem takzvaně vyfasovala proti mé vůli. A jak já s oblibou říkám, on teda už si to taky půjčuje. Asi před 6 lety a on byl vždycky velice šikovný, ale díky vlastně soustavné práci jsme to takhle posunuli krásně, v jakém teď stavu je úžasném. Dělá nádhernou kariéru, má skvělé role. A bude to pro něj premiéra jako v jeho věku asi jakákoliv jeho setkání s novým repertoárem. Roste nám hlasově do krásy, bude zpívat fakt krásné role Števu a Janáčka si taky zkusí a Smetanu zpívá a Život prostopážníka bude dělat, takže ty charakterní role pomalu přichází a tomu ještě není 30. A takových vlastně pěvců já mám docela dost, ale jsou tam i pěvci, kteří jsou na začátku té kariéry a potřebují právě pomoct se vlastně skonsolidovat, nějak ukotvit repertoárově, hlasově. Takže ta práce mě strašně těší a obzvlášť na Liteni, kde vlastně je plno mých, takzvaně mých kolegů, kteří se mnou konzultují pravidelně, které učím, tak bude tam Raman Hasimau, který bude zpět Vaška, a Jarmila Bantuchová, Tamara Morozová, jsou to prostě lidi, kteří jsou mi blízcí, nejenom tím, že jsme se spolu na té pěvecké cestě setkali. Jan Hnyk, to je úžasný bas. Takže je to vždycky radost, když můžu já nebo oba my s manželem zpívat a vedle sebe máme to mládí, které to tahá vpřed.
0: V Litni to bude tedy vystoupení k poctě Jarmily Novotné, mezinárodně úspěšné české pěvkyně, která byla i solistkou Metropolitní opery v New Yorku a tak dál. Máte nějaký zvláštní vztah k této osobnosti z historie české opery?
1: Já mám vztah tím, že jsem taky sopranistka a viděla jsem, jak ve svém aktivním životě to neměla jednoduché v té době, ve které ona vlastně působila na jevištích. A pojím mě samozřejmě krásný vztah se zámkem Liteň, s paní Ivanou Lajdlovou, kde jsem vlastně začínala objevovat krásy mentoringu pěveckého, řekněme to takhle, ne pedagogiky, a kde jsem si vlastně uvědomila, že by to mohl být ten další krok pro mé působení, až třeba toho zpívání bude míň. Ono se to stalo trošku dřív, než jsem chtěla, ale nebo než jsem zamýšlela, mě to velice baví, takže s Litní mám krásné, nebo na ní mám krásné vzpomínky. Dělali jsme tam před pár lety, 5 lety vlastně Rusalku, taky koncertně. Vždycky, když jsem tam, tam je prostě genius loci, to je úžasné místo a věřím, že, nebo nedivím se, že Jarmile Novotné se tam krásně žilo a existovalo s celou rodinou.
0: Tak tam taky srdečně zveme posluchače 29. srpna na Liteňském zámku koncertní provedení Prodané nevěsty. Já bych vlastně uzavřel tento pořad písní z vašeho společného alba s Jakubem Hrušou, což je píseň Richarda Strause z cyklu 4 posledních písní Září, protože tím se už zvolna přehoupneme do nadcházející sezóny, tedy 2026-27. Nějaké třeba významné highlighty té příští sezóny, které už můžete prozradit?
1: No určitě to bude vystoupení na Dvořákově Praze. Já se strašně těším, zase postupu od jedné role k druhé. Tentokrát to bude Julie v opeře Jakubín od Antonína Dvořáka. To bude koncertní provedení na festivalu. Na to se strašně těším a hrozně moc se těším na Janáčkovský festival do Brna, kde nejenom budu jako Káťa Kabanová, to budou poslední dvě představení v režii pana Karsna, tak na to všechny strašně zvu. Vlastně tak trošku vám to dávám jako befelem, protože to je něco tak dokonalého, že bych byla hrozně ráda, aby to viděli úplně všichni, aby si z toho odnesli ten zážitek, jako jsem si odnesla já. Budou tam Příhody Lišky Bystroušky, bude tam propojení z Mrtvého dvou a Glagolské mše, oni mají samozřejmě velké výročí, takže na tu podzimní část se nesmírně těším, je to spousta krásných představení v Národním divadle, takže se posluchači mají na co těšit a do té doby si všichni pěvci snad odpočinou přes léto. My se budeme učit a moc se vlastně na všechny, na tu novou sezonu se strašně těším.
0: Písní Richarda Strause tedy uzavřeme dnešní pořad. Jeho hostem byla sopranistka Kateřina Kněžíková. Moc vám děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor a za zajímavý pohled do světa fungování
1: současné opery. Ono to bylo dneska trošku na vážnou notu, tak se omlouvám, ale prostě je to tak. Moc děkuji za pozvání.
0: Těšilo mě a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu. Jsme Klasik Praha.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněla ukázka z nahrávky, která vyšla v roce 2024 a slyšeli jste část oratoria Ohnivý hadi v poušti na biblický námět, který Johann Adolf Hasse zkomponoval ve 30. letech 18. století. Lezaksán soubor, to je soubor, který nám hrál, a ty Thibaut Noaly dirigoval, Julia Ležněva, to byl ten krásný soprán, který jste slyšeli. No a od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Vážení posluchači, dnes spolu strávíme celé odpoledne, celé krásné sobotní odpoledne. Je 6. června a svátek má Norbert. Nezapomeňte, že nás můžete poslouchat nejenom doma u svých přijímačů, ale třeba také z mobilního telefonu nebo z aplikací, z podcastových aplikací. A veškeré informace najdete na našem webu klasikpraha.cz. No a teď už další hudba. Zdeněk Fibich, no a potom nás čeká třeba Georges Bizet, Béla Bartok, Wolfgang Amadeus Mozart, no a prostě nejlepší hudba za posledních 500 let.

Zdeněk Fibich a jeho symfonie číslo 1 F-dur, slyšeli jste třetí větu Adagio non troppo a hrála nám muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla. No a šlo o živou nahrávku právě Fibichovy symfonie, která byla natočena 28. října 2025 ve Vršovickém Vzletu a vyšlo to v lednu letošního roku. Měli jsme to i jako novinku týdne. No a šlo o součást live alba se skladbami českého romantismu. Muzika Florea hraje na dobové nástroje, natočili tak mimo jiné i všechny Dvořákovy symfonie. No a Zdeněk Fibich, nejromantičtější český skladatel, který se proslavil se svými melodrami, operami na romantické náměty, částí poem ze skladby V podvečer a tak dál. No a symfonie číslo 1, jejíž třetí větu jste právě slyšeli, psal mezi lety 1877 až 1883. Krása, že si to můžeme ještě dnes pustit. My si teď pustíme francouzského autora Jeana Francého. Musique de cour se jmenuje skladba, kterou si pustíme a uslyšíme třetí větu.

Roman Novotný, Jiří Pospíchal a Ivo Kahánek nám hráli Music de Cour. Slyšeli jste třetí větu skrco Jeana Francého. No a my si teď pustíme Georges Bizet a pustíme si píseň Toreadora z opery Carmen.

Sbor ambrozňánské opery, Claire Pole, mezzosopranistka, a Samuel Raimi, baritonista. Slyšeli jste je v doprovodu londýnské filharmonie Julius Rudl dirigoval a slyšeli jste tedy píseň Toreadora z opery Carmen George Bizeta. John Barry a James Bond. John Barry patří samozřejmě neodmyslitelně k filmové hudbě a my teď uslyšíme jednu z nich, právě hudbu z filmu Dech života z roku 1987.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Nepřekonatelná Vítězslava Kaprálová. A slyšeli jsme ostravskou nahrávku, její partity pro smyčce a klavír. Slyšeli jsme první větu. No a slyšeli jsme ostravskou nahrávku, která vyšla v roce 2024 v rámci dvojalba s kompletním orchestrálním dílem Vítězslavy Kaprálové. No a jedná se tedy právě zároveň o debutové album dirigentky Aleny Hron, která řídila Janáčkovou filharmonii Ostrava. Tomáš Vrána hrál na klavír. A teď opět muští autoři Richard Wagner a jeho opera Lohengrin.

Nádherná hudba Richarda Wagnera a hrála nám NBC Symphony Orchestra. Arturo Toscanini dirigoval. Teď trochu zrychlíme, možná se trošku probudíme, pustíme si koncert pro hoboj a orchestr D-moll, uslyšíme první větu Alessandra Marcella.

Marcello Alessandro, tohle byl koncert pro hoboj a orchestr D-moll, slyšeli jste první větu, hrál nám The English Concert, Harry Bickett dirigoval a Katarina Spreckelsen hrála na hoboj. No a teď se probudíme úplně, protože si pustíme ukázku z alba Muzika Danzante a uslyšíme rumunské lidové tance v úpravě, no to si pak řekneme v jaké, schválně si to poznáte.

Tak jste slyšeli v úpravě pro klarinet a akordeon. Anna Paulová, klarinet, Jiří Lukeš, akordeon. No a právě tedy ukázka z muzika Danzante. Tohle album vyšlo koncem roku 2024 a společně ho právě natočili klarinetistka Anna Paulová a akordeonista a skladatel Jiří Lukeš. Rumunské lidové tance jsou populární folkloristická skladba z roku 1915 a původně tedy právě klavírní, založená na 7 lidových písních z oblasti Transylvánie. No my si teď pustíme Dona Giovanniho, pustíme si legendární nahrávku z roku 1959, která je považována za jednu z nejlepších. Je zvukově vyčištěná a remastrovaná a v reedici vyšla v loni. No a my tedy uslyšíme duet z prvního dějství. V tomto duetu Giovanni svádí Zerlinu, kterou chce odloudit jejímu milému Mazetovi. Melodie, na kterou napsal známé variace pro klavír a orchestr, též Frédéric Chopin. No a bude nám zpívat Eberhard Wächter, Elisabeth Schwarzkopf je ta sopranistka, kterou uslyšíte. No a tehdy v roce 1959 je doprovázela Filharmonia Orchestra a Carlo Maria Giulini dirigoval.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněla část jedné z vrcholných symfonií Antonína Dvořáka. Tohle byla třetí věta ze symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa. Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám hrála. No a teď opět půjdeme do Anglie, pustíme si Edwarda Elgra a jeho koncert pro violončelo a orchestr.

Koncert e-mol pro violončelo a orchestr. Slyšeli jste třetí větu. Edwarda Elgra, Royal Philharmonic Orchestra London, nám hrála, Yehudi Menuhin dirigoval. Julian Lloyd Webber hrál na violončelo. A teď si pustíme děvčátko Julie, druhou větu z baletu Romea a Julie.

Sergej Prokofiev a děvčátko Julie. Hrala nám Česká filharmonie, Karel Ančerl dirigoval. My si teď pustíme Johanna Sebastiana Bacha a zase tříminutovou část, třetí větu Allegro Assai koncertu Amol pro housle a smyčce. Zahraje nám The Academy of Ancient Music, Andrew Menzies diriguje a Andrew Menzies sám bude hrát na housle.

dozněl Bach. No, my si teď pustíme hudbu filmovou. Film, který já už jsem tedy dávno neviděla, ale samozřejmě jsem ho předtím viděla mockrát, Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem v hlavní roli. Alexandre Desplat je autor této hudby, no a zahraje nám studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzeng, zjišťují jiné dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Maurice Ravel a jeho koncert pro klavír a orchestr G-dur. Slyšeli jste třetí větu? Presto. Hrála nám PKF Filharmonia, Emanuel Vium dirigoval, Andrew von Oyen hrál na klavír. No a od Maurice Ravela se vrátíme zpátky domů. Pustíme si pohádku o Honzovi, Oskara Nedbala.

Baletní pantomima o pěti obrazech. Slyšeli jste čtvrtou větu, čtvrtý obraz o pohádky o Honzovi, Oskara Nedbala. Česká filharmonie nám hrála a Gert Albrecht dirigoval. Teď je opět na řadě Mozart.

Aleluja. A Ruth Ciesa k nám zpívala Hlasta Gione, doprovázela Michael Schneider, dirigoval. A teď zase domů. Pustíme si mládí sextet pro dechové kvinteto a bas klarinet. Uslyšíme druhou větu Leoše Janáčka.

Jindřich Pavliš hrál na bas klarinet a Belfiato kvintet hrál s ním. Slyšeli jste Mládí, sextet pro dechové kvinteto a bas klarinet, druhou větu Leoše Janáčka. Krásné Mládí. Teď si pustíme Richarda Strause a operu Salome. Tanec sedmi závojů. Lukrenský festivalový orchestr pod taktovkou Richarda Šajího nám zahraje.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo příchozích. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Petr Ilič Čajkovský a jeho Labutí jezero. Slyšeli jste tohleto krásné druhé jednání, pátou větu, Odeta a Labutě se vracejí na jezero. Naprosto notoricky známá klasika. Úplně jsem myslela na ty Labutě, jak přistávají na tom jevišti. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě Ondrej Lenart dirigoval. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám to zahrál. Jan Novák a jeho koncertino pro dechové kvinteto je v našem playlistu zařazené teď ve 14 hodin 4 minuty. Je to ukázka z debutového alba Inscape, debutového alba Linde Quintetu. Tohle album vyšlo v roce 2025 u Suprafonu z díly autorů 20. století. No a Linde Quintet to jsou vítězové soutěže ARD Mnichov, laureáti ceny Českého spolku pro komorní hudbu. No a vy uslyšíte hrát Anu Taláckovou, Barboru Trníčkovou, Davida Šimečka, Krištofa Kostku a Petra Sedláka.

Jan Novák, český skladatel 20. století, po roce 1968 žil v zahraničí a vy jste je slyšeli jeho koncertino pro dechové kvinteto z roku 1957. Slyšeli jste první větu. Claude Debussy a jeho preludium k Faunově odpoledni. Já se dnes cítím, jako bych byla ve Faunově odpoledni. Možná, že máte také takové Faunovo odpoledne. Tady ze Smíchovského studia vidím, že venku krásně svítí sluníčko, takže možná pokud se cítíte podobně jako já, je na čase si nás dát do sluchátek a vyrazit se nadýchat ven čerstvého vzduchu.

Tohle bylo Preludium k Faunově odpolední v úpravě pro dva klavíry. Jak jste si jistě všimli, hrála na Marta Archerič a Steven Kovačevič. Teď si pustíme vodní hudbu. Vodní hudba Georga Friedricha Händla, kterou nám zahraje The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra.

Vodní hudba, světa F-dur, pro lesní roh a smyčce. Slyšeli jste 11. část The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. Christoph Hogwood dirigoval tento soubor. No a nás čeká další hudba z filmu. Hudba z filmu Emma. Tentokrát složila hudbu žena, autorka Rachel Portman. No a opět nám zahraje studiový orchestr. To tak bývá zvykem v momentě, kdy si pouštíme hudbu filmovou.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Smrt a dívka. Vy jste slyšeli část tohoto smyčcového kvartetu D-moll, byla to čtvrtá věta, presto. A Franz Schubert byl jejím autorem. The Semple Chamber Orchestra ji hrála Patricia Kopačinskaja, nám hrála na housle. Pustíme si teď vodní hry ve Villa d'Este, kde pobýval Ferenc Liszt a právě tam složil tohle svoje zásadní dílo. Jen Jando nám zahraje na klavír. Pokud se třeba chystáte teď v létě, no i když v létě do Říma, podivovala bych se nad tím, protože opravdu Řím je vlastně nacpaný víceméně neustále. Všichni doporučují jet tam třeba ke konci zimy nebo z jara, no ale pokud byste se tam třeba teď v létě chystali, zajeďte se podívat do italského nedalekého města Tivoli, kde je právě toto unikátní renesanční dílo. Jsou tam ty fontány, Villa d'Este se to opravdu jmenuje, a ty fontány fungují na principu gravitace. Park nabízí přes 500 vodních prvků, z nichž nejznámější jsou právě varhaní fontána, hrající renesanční melodie, a fontána, která napodobuje zpěv ptáků.

Tak jsme se díky Ferenci Listovi dostali kousíček od Říma do Vili d'Este. No a teď si pustíme Titána, nahrávku, která vyšla 8. září roku 2023 a je to část kompletu Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova. My uslyšíme druhou větu, zpracovanou jako alpský třídobý tanec Länder, což je předchůdce vídeňského valčíku, tedy s Gustavem Holstem se vlastně tak trochu dostaneme do Alp. A teda Gustavem Mahlerem, promiňte, já už mám z těch Gustavů úplně spletenou hlavu. Pustíme si tu symfonii číslo 1 D-dur, pustíme si Titána a jeho druhou větu.

Předtím jsem Gustava Mahlera zaměnila za Gustava Holsta. No a nás ale teď Gustav Holst čeká. Pustíme si St. Paul's Suite, bude to třetí věta a zahraje nám London Concertante Chamber Ensemble.

0: Klasik Praha.
1: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Teď jsme si tady udělali takový klasický DJský mix, protože nám krásně navázala po čtvrté větě symfonie číslo 25 G-moll Wolfganga Amada Mozarta Dance Mystic Charlotte Sohy. Vy jste teď slyšeli právě tu Charlotte Sohy z alba O Zetolas French Symphonic Poems, které vyšlo v říjnu 2023. No a album obsahuje francouzské symfonické básně převážně 19. století a kromě nejznámějších skladeb tohoto žánru i řadu raritních kusů. A to právě byl tohle Dance Mystic od Charlotte Sohy, to byla francouzská skladatelka a spisovatelka, představitelka neoromantismu. Byla úspěšná před první světovou válkou a později byla zapomenutá. A v současnosti je znovu objevovaná. Její skladby začaly být nahrávány až po roce 2020. Ona se narodila v roce 1887, zemřela v roce 1955. No a ona měla 7 dětí. Měla také za manžela skladatele hudebního a měli doma, vzala si teda Marcela Lebyho a měla s ním 7 dětí, to byl taky teda, to byl ten skladatel, o kterém jsem mluvila. No a oni měli dům, kde pořádali různé hudební večery a byli takhle takový společensky zdatní. No ale chápu, že byla potom zapomenutá společností, protože v momentě, kdy má člověk 7 dětí, úplně asi nemá prostor na to, aby veřejně prosazoval svoje díla. Tak to bohužel s těmi ženami, které potom mají děti, chodí. Nejdřív je úspěšná kariéra, potom má děti a pak na ní všichni zapomenou. Ale naštěstí Charlotte Sohy objevili znovu a objevil ji Nikolaj Scheps-Snyder společně s orchestrem National de Lyon a Nikolaj Scheps-Snyder, dánský dirigent a huslista s polskými kořeny, právě se zabývá touto hudbou, která by mohla být zapomenuta. 4 moderní tance, to určitě není zapomenutá hudba, Aloise Háby, to si pustíme právě teď, pustíme si tango.

4 moderní tance pro klavír. Vy jste slyšeli 4. větu tango moderato. No a šlo o ukázku z alba z loňského roku s kompletním dílem Aloise Háby pro běžný půltónový klavír. Tento cyklus Aloise Háby je inspirovaný tanci populárními právě ve 20. letech 20. století a hrál nám na klavír Miroslav Beinhauer, který je klavírista, který se právě věnuje především hudbě 20. a 21. století a Aloisem Hábou se zabývá. Hábou se zabývá dlouhodobě a je také jediným hráčem na světě, který hraje na Hábovo šestitónové harmonium. Já teď zase popojedeme do Arábie. My si totiž pustíme ukázku z alba Le Choses de la Vie Cinema 2, kterým Renaud Capuçon navazuje na své úspěšné filmové album Cinema z roku 2018. Tentokrát natočil výhradně hudbu francouzských skladatelů. No a hraje s renomovaným francouzským orchestrem, který se zaměřuje na stylovou interpretaci hudby od 17. do 21. století a ten soubor se jmenuje Le Siècle, Duncan Ward ho řídí. No a vy uslyšíte filmovou hudbu oceněnou Oscarem a nominovanou na Zlatý glóbus. A tu složil Maurice Jarre. Ten získal Oscary také za filmy Doktor Živágo a Cesta do Indie. Tentokrát tedy hudba z filmu Lawrence z Arábie.

0: Klasik Praha.
1: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Ladíte Klasik Praha.

Doznělo dílo z roku 1924, kdy americký skladatel Aaron Copland zakončoval právě svá studia v Paříži u Nadie Boulanger a vy jste slyšeli jeho symfonii pro varhany a orchestr. Slyšeli jste druhou větu. Hrál nám to San Francisco symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thomse a Paul Jacobs hrál na varhany. Teď si pustíme dívku z vlasy jako Len. Claude Debussy je autorem této hudby.

Dívka s vlasy jako len. Slyšeli jste ji v podání Státní filharmonie Košice. Petr Breiner dirigoval a Gerald Garcia nám hrál na kytaru. Teď si pustíme zase trošku delší kus a zahraje nám to soubor L'arpeggiata. Christian Ritter je autorem hudby, kterou uslyšíme.

Larpeggiata, soubor, který přináší starou zapomenutou hudbu. Christian Ritter je autor, kterého nám právě nahráli. Celine Shen nám zpívala a slyšeli jste dílo, které se jmenuje O Amantissime Sponse. Teď si pustíme takovou docela známou klasiku, bude to klavírní kvartet Esdoru, uslyšíme druhou větu Roberta Schumana a zahraje nám Daniel Hope, Paul Neubauer a David Finkel.

Daniel Hope, Paul Neubauer a David Finkel a také Wuhan nám hráli klavírní kvartet Esdur Roberta Schumana. A teď se posuneme do Francie, pustíme si Karneval zvířat, uslyšíme finále. Autorem není nikdo jiný než Camille Saint-Saëns, Orchestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nám zahraje Antonio Pappano, diriguje a na klavír hraje Marta Archerič.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
2: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
2: Amorino. Umění italského gelata.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jepsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet s názvem Youth, mládí. Vyšlo to loni v roce 2025 s hudbou československých meziválečných židovských autorů perzekovaných nacisty. Mezi nimi byl právě Hans Krása, meziválečný skladatel a dirigent Jacques Zemlinského, nebo také Rasla, korepetitor Nového německého divadla. No a zemřel tedy v roce 1944. Soubor Krása kvartet nese jeho jméno. V Terezíně byl jednou z předních osobností hudebního života v tamním getu a nejúspěšnějším představením v Terezíně se stala jeho dětská opera Brundibár, která je dnes Krásovým nejznámějším dílem. Byl zabit v říjnu v roce 1944 v Osvětimi. Takže je skvělé, že Krása kvartet nám právě jeho hudbu přináší. My si teď pustíme něco mnohem klasičtějšího a mnohem méně smutného. Bude to Claudio Monteverdi a pustíme si arii ze sbírky Scherzi Musicali La Certa Baroque Orchestra pod taktovkou Andrej Markona nám zahraje a uslyšíme zpívat naší mezzosopranistku Magdalenu Koženou.

Magdalena Kožena nám zpívala árii Claudia Monteverdiho. No a my si teď pustíme něco s výtvarnou tématikou. Bude to akvarel číslo 2. Frederik Delius je autorem této hudby.

English Chamber Orchestra nám hrál Benjamin Britten, dirigoval, no a slyšeli jste akvarel číslo 2 Frederika Daly a nás teď čeká Josef Haydn, je to jeho sonáta pro klavír Esdur, uslyšíte třetí větu a Glenn Gould nám hraje na klavír.

Tohle bylo finále Presto sonáty pro klavír S-dur Josefa Haydna. Glenn Gould nám hrál. No a teď si pustíme opět hudbu filmovou. Bude to z alba Cinema Classics, které je věnované filmové hudbě v podání Štrasburské filharmonie a slovinského dirigenta Marka Letonie. Uslyšíme hudbu Maxe Steinera, který byl narozený ve Vídni jako Maximilian Raoul Steiner a byl jeden ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. Složil hudbu k více než 350 filmům, získal 3 Oscary, 24krát byl nominovaný a využíval ve filmové hudbě jako jeden z prvních romantickou techniku leitmotivů. No a právě k této hudbě ten romantický leitmotiv je úplně zásadní, protože my uslyšíme hudbu z filmu Jih proti severu z roku 1939, což je tedy historický velkofilm, který se odehrává v době americké občanské války.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Naladte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Koncert číslo 1 G-dur pro violončelo a orchestr, slyšeli jste třetí větu Rondo Allegro Karla Stamice. Hrál nám Sukův komorní orchestr, Petr Škovor dirigoval a Michael Eriksen hrál na violončelo. V 16 hodin 37 minut si tady na rádiu Klasik Praha pustíme ještě Erika Wolfganga Korngolda a potom mám pro vás pozvánku.

Erich Wolfgang Korngold a jeho preludium a serenáda s pantomimy Der Schneemann. Královská štokholmská filharmonie nám hrála, Alexander Schelle dirigoval. No a ty housle jste slyšeli v podání Daniela Houpa. A já jsem vám slibovala pozvánku, mám pro vás pozvánku FOK. A tentokrát FOK zahraje na Vyšehradě. Jde o open air koncert se vstupem zdarma. No a bude to tady ve Vyšehradských sadech 23. června. Pište si v úterý od 19.30. Vyšehrad je posvátné místo, kam se našinec vydává při slavnostních chvílích. Není divu, že Smetana svůj geniální cyklus básní zahájil právě na Vyšehradě. Poprvé se ta sem praští symfonikové vydali v červnu roku 2024 ke svým 90. narozeninám. Byla to mohutná slavnost, blízké setkání hudebních druhů. Podruhé ve svých dějinách FOK přiletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů červnu roku 2026. Tentokrát na křídlech Dvořákových se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus staroslavnou novosvětskou. Tak tedy 23. června se vidíme ve Vyšehradských sadech. Teď Edvard Hagerup Krík. 16:41 a já doufám, že stále posloucháte Klasik Praha.

Koncert pro klavír Amol nám předtěsně před 5:00 je za 8 minut 5 hodin zahrál Petr Jablonský na klavír a s ním The Philharmonia Orchestra. Petr Mák dirigoval. A slyšeli jste tady hudbu Edvarda Hagerupa Gríka. Alexandr Skriabin, to je další autor, kterého si pustíme. Uslyšíme nahrávku, která vyšla loni u Suprafonu a jde o album českého mladého pianisty, kterému je 20 let a jmenuje se Jan Schulmeister.

Alexandr Skryabin napsal roku 1895 tento cyklus pěti preludií v Paříži a ovlivnil ho tamní impresionismus. Vy jste slyšeli první větu, tedy v podání Jana Schulmeistera. Teď si pustíme něco, co není úplně obvyklé v našem playlistu. Je to symfonie C-dur, první věta, zahraje nám ji The New Dutch Academy, Simon Murphy diriguje, ale ten autor se jmenuje Carl Friedrich Abel.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pátá hodina odbyla a s ní Benjamin Britten, průvodce mladého člověka orchestrem. Vy jste slyšeli variaci a fugu na téma Henryho Purcella. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nás krásně teď poučil právě o klasické hudbě. Ondřej Lenard dirigoval. Teď je na řadě Antonio Vivaldi, vítězná Judita, Vivaldiho oratorium z první čtvrtiny 18. století, které je založené na příběhu starozákonní knihy Judith.

Jupiter, francouzský soubor, francouzský ensemble, který vznikl v roce 2018 a založil ho loutenista Thomas Danforth. No a vy jste právě slyšeli v jeho podání tu vítěznou Juditu. Pojď, následuj mě s důvěrou. No a my jsme slyšeli hrát, teda takhle, my jsme slyšeli Leo Densandre zpívat a Roberta Castini hrál na Chalumeau, což je jednopátkový dřevěný dechový nástroj a předchůdce klarinetu. Dostali jste, myslím, úplně vyčerpávající informace k tomu, co jsme právě teď slyšeli. A teď nás čeká další skladba, která je vlastně informačně velmi nabitá. Je to první profilové album tenoristy Pavla Černocha a uslyšíme část z alba Smetana Arias. Je to předehra k opeře Hubička. No a je to jediná instrumentálka, která je na albu, zahraje nám ji Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila. Hubička je Smetanova šestá opera z roku 1876. Je to komická národní opera na libreto Elišky Krásnohorské a podle povídky Karolíny Světlé.

17 hodin, 17 minut, něco si přejte. Třeba, aby nadále svítilo sluníčko, nebo možná si přejete déšť. Opravdu v této době je pravda, že deště není nikdy dost. Teď jsme slyšeli tu předehru k opeře Hubička, no a posuneme se zase do Francie. Pustíme si Sarabandu, Camille Saint-Saëns, zahraje nám londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla.

Rozpopl dirigoval londýnský festivalový orchestr, který nám zahrál v 17 hodin 23 minut. Teď nám zaspíval Luciano Pavarotti.

Funiculi Funicula, Denza Luigi a jeho nesmrtelná píseň, která oslavuje lanovku. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna nám hrála, neboli orchestr obecního divadla v Bologni. A jak jste tedy slyšeli, Luciano Pavarotti nám zpíval, Anton Guadagno dirigoval. Teď si pustíme zase hudbu z počítačové hry, to jsme tady dnes tedy ještě neměli, ale hrajeme si to vlastně celkem pravidelně. Třeba včera jsme si hráli hudbu z nejúspěšnější počítačové české hry The Kingdom Come, no a teď si pustíme z The Elder Scrolls. Uslyšíme pátou část Skyrim v úpravě pro klavír a tohle udělal Daniel Trifonov, ten si to sám zaranžoval, hudbu Jeremyho Soula. Daniel Trifonov možná hraje rád počítačové hry, ale každopádně skvěle hraje na klavír, protože my samozřejmě ho pravidelně hrajeme, je to světoznámý klavírní virtuos. Nahrávka vyšla před 2 lety u Deutsche Grammophon a je to tedy Trifonova vlastní klavírní úprava. Hudba z počítačové hry se často hrává i koncertně a vyšla i na vinylových deskách. Pokud byste to třeba nějakému hráči chtěli dát jako dárek.

0: Klasik Praha.
1: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlatorýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Vlask.
0: Archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní? Posloucháte Klasik Praha.

Friedrich Händel. Oh, sleep. Why do you leave me? Je to improvizace na árii, kterou jste slyšeli. Nuria Rial byla ta sopranistka, která nám to zpívala a doprovázel jí soubor larpeggiata, který většinou hraje dobově poučené skladby, nebo oni jsou takhle, chtěla jsem říct, že interpretují skladby tím, že jsou poučeni tou dobou. No, už se do toho tady nebudu dále zapletat, ale myslím, že jenom Kristina Pluhar, která vede larpeggiatu, právě dokáže přimět ty zpěváky na to, aby k tomu, aby mohli improvizovat na árie a aby vlastně nám tedy přenesli tu dobovou interpretaci staré hudby. Tak, je 17 hodin 35 minut, je to na mě slyšet. My si teď pustíme Jaroslava Krčka, já už tady opravdu vykládám tak složité souvětí, že vás chvílemi i lituji, nicméně doufám, že to se mnou zvládáte. A pustíme si smyčcový kvartet číslo 8 Lidový. První větu Jaroslava Krčka. No a zahraje nám České filharmonické kvarteto.

Jaroslav Krček začal psát pro České filharmonické kvarteto. Tyhle ty kvartety z podnětu jeho dvou hráčů. No a napsal tenhle kvartet číslo 8 Lidový, na náměty lidových písní, v roce 2019. Nahráli to až v roce 2021. No a vy jste slyšeli první větu, která zpracovává lidové nápěvy Čech. Promiňte, je to krásné. Mně se to moc líbí, doufám, že se to líbí i vám. Je to takové naše. No, teď si pustíme zase vlastně docela novinku. Je to ukázka z alba, která vyšla v roce 2025 a jsou na něm klavírní koncerty Esdur Beethovena a Reichy. Beethoven a Reicha byli přátelé a vrstevníci, oba jsou ročník, nebo byli ročník 1770. Je výborné, že my si to vlastně pouštíme jako novinku, ale ročník 1770, to je vlastně tady u nás brané víceméně jako novinka. Setkali se v Bonnu, kde spolu hráli v orchestru a navštěvovali přednášky na univerzitě. No a Jan Bartoš nám zahraje na klavír a on je vynikající interpret Beethovena. Mezi jeho učitele ostatně patřili i Alfred Brendel a Ivan Moravec. No a už nahrál pro suprafon jedno album s Beethovenovými skladbami v roce 2018. No a v roce

pokračoval. My uslyšíme jeho klavírní koncert číslo 5 z dur Císařský, poslední a nejhranější z Beethovenových koncertů pro klavír a orchestr. Vzniklo v roce 1809. No a jeho přezdívka nemá jasný původ. Uslyšíme druhou větu. Asi je to prostě vznešené.

Ludwig van Beethoven a jeho klavírní koncert číslo 5 S-dur v podání Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky právě teď dozněl. No a nás čeká finále. Finále Pesante koncert pro orchestr a tímto finále se s vámi já pro dnešek loučím. Díky Bélu Bartokovi, že mi tady takhle hodil udičku. Česká filharmonie nám zahraje pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Já vám přeji krásný zbytek soboty, moc hezkou neděli. My se spolu opět uslyšíme až na konci června. Do té doby se opatrujte, mějte se báječně, poslouchejte Radio Klasik Praha a moje skvělé kolegy. No a dnes večer vás samozřejmě čeká spousta další hudby. Poté, co dozní hudba Bély Bartoka, přijde na řadu třeba Žil Meznet, Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius nebo Georg Philipp Telemann. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a v 7 hodin přijde ten staronový pořad na osobní notu Mirky Časarova. Je to tedy už 40. díl, takže vlastně zas tak nový pořad není a potom koncert bez smokingu. Já vám přeji příjemný poslech a hezký zbytek sobotního večera.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
5: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny a právě začíná další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Rajská hudba je většinou pojem, který označuje krásnou muziku, ale dalo by se říct z obecného hlediska. Když to hudba z ráje, tak jeden by řekl, že je to to samé a přitom je to úplně jiné. V tomto případě jsme totiž už velice konkrétní, a to neuvěřitelných 10 let. Hudba z ráje je totiž festival, který je doma v Českém ráji a nejenom jeho obyvatelům přináší krásnou až rajskou hudbu. Na jeho počátku i celou dobu stojí dvojice, která je s tímto krajem spjata, ale je také spjata mezi sebou. Sopranistka Karolína Cingrošová a moderátor Václav Žmolík. Kájo, pane Žmolíku, vítejte.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Tak kdyby snad někteří posluchači nevěděli, jak jste vy dva spjati mezi sebou?
1: My jsme spjati nejvíc, jak to jde skoro. Pan Žmolík je můj táta.
2: Ano, geneticky.
1: Ano.
0: Takže dalo by se říct logicky, že ty jsi jeho dcera, že?
1: Dalo by se tak říct.
0: A jak se spjati s Českým rájem?
2: To je taky krásná historie, protože jsme před lety, když Kája byla ještě malá a náš Jirka taky, tak jsme sháněli chalupu. No a jezdili jsme po Čechách, líbilo se nám leckde a nakonec jsme měli štěstí právě v Českém ráji, protože jsme tam objevili krásný statek pod Lipami, kterému dnes říkáme Lipov, s velikou stodolou, velkým pozemkem a s milým majitelem. Tedy respektive ono na začátku to nevypadalo tak rajsky, musím říct, protože jsme přišli, byli jsme tam díky kolegovi z České televize a přišli jsme za tím majitelem a on říká, no víte co, my už to máme skoro prodané, my už jsme to slíbili. A teďka ten kolega začal, ale pan Žmolík je takovej slušný člověk a je z televize a tak. A takové povídačky. No a potom jsme tam jezdili s manželkou, no a nakonec to dopadlo, že ten statek je náš, protože ti, kteří ho chtěli původně koupit, měli v úmyslu ho zbourat. No a my jsme říkali, ale ne, my to obnovíme pochopitelně, všechno opravíme, no a opravujeme 26 let.
0: A už máte hotovo?
2: Ne.
0: To je věčně nekončící práce,
2: ano,
0: že? Takže tam nejezdíte relaxovat, ale pracovat, nebo oboje se dá spojit dohromady?
2: Tak ono je to dost veliké, takže se to dá spojit a hlavně vlastně ona už to není chalupa, ale Karolína už tam bydlí s manželem a s malou Adinkou.
1: My tam bydlíme, no, vlastně teď to bude v létě už 4 roky. Při 4 lety jsme tam odjeli jako každým rokem na léto a ještě jsme se nevrátili.
0: To je hezký. Já když slyším slovo statek, tak si vybavím koně, krávy, kozy, ovce, co všechno tam máte?
1: My tam máme maďarského ohaře, který je náš, a rodiče mají pudla.
2: Ano.
1: To je tak všechno.
0: Tak aspoň slepice?
1: Zatím ne, zatím nemáme nic. Já se to teda jednou plánuju, že bych si tam nějaký malý hospodářství chtěla pořídit, ale zatím na to nějak není čas.
2: Když jsme to kupovali, tak tam byly ovečky. Mm-hmm. Takže jste se docela trefila.
0: Dobře, tak to jsme na začátku, jsme v Českém ráji. A kde vznikla ta myšlenka na ten hudební festival?
2: V Českém ráji.
0: Samozřejmě, kde jinde. A to takhle jste jednou seděli u nedělního oběda. A nebo kde byl ten popud vybudovat něco tak krásného?
2: Můžu to říct?
1: Můžeš.
2: No, Karolína, když byla na konzervatoři pražské, tak stále chtěla koncertovat od prvního ročníku už. No vlastně už předtím chtěla koncertovat, už v mateřské škole koncertovala.
0: Je by to jasný. Zpěvačka.
2: No, ano, zpěvačka. No, tak jsme udělali první koncert v kostele, v sousední vesnici, v Mladějově, potom druhý, třetí, no. A jak to bylo dál, Kájo?
1: No a po pár letech už těch koncertů bylo tolik, že jsme si říkali, že uděláme, že zkusíme festival, tak jsme udělali takový 0. ročník, jestli to vyjde, jestli lidi budou chodit, jestli se to chytne. No a dneska je to 10 let od 0. ročníku a chytlo se to a jsme za to strašně rádi, no. Takže vlastně začínali jsme, jak se říká, na zelené louce jedním koncertem a pak dalšími a nějakou besedou a dneska je z toho festival poměrně už
0: zavedený.
2: A mně se strašně líbí, že v tom je vlastně velká láska, protože když jsme si tady povídali o tom, jak jsme tam jezdili na tu chalupu, tak Karolína si to tam zamilovala už v dětství. No díky tomu se tam přestěhovala na tu chalupu, na ten statek. No a vlastně i díky tomu tam byly ty koncerty a vznikl ten festival z lásky.
0: Je to úžasné. A od začátku to jede pod tím názvem Hudba z ráje, nebo ten také se teprve nějak vyvinul?
1: Ne, ten název ten byl od prvního ročníku.
2: Ano.
1: Od nultýho ročníku byl vlastně hned název a nultý ročník měl asi kolik akcí? 6? Asi tak.
0: Což není zrovna málo. Představovali jste si na začátku, že za 10 let budete slavit prostě třeba 10. výročí a že ten festival pořád pojede. Věřili jste tomu?
1: Já jsem tomu věřila, protože když něco dělám, tak tomu vždycky věřím. Takže jsem tomu věřila hned od začátku, ale asi jsem si úplně nepředstavovala, do jakých rozměrů se to rozroste. Myslela jsem si, že budeme takovej menší festival, který bude dělat komornější věci, a ono to dneska už tak úplně není.
0: Což je jenom dobře. My jsme náš dnešní pořad otevřeli hudbou filmovou, ale ono to na první poslech vůbec nezní jako filmová hudba, protože je to skladba Jeana Baptisty Lilyho a je to, Kájo, tvůj výběr. Dnes budeme poslouchat tvůj výběr, nebo i tatínek se přidal do hudebního výběru?
2: I tatínek se přidal.
0: Výborně. Takže my jsme začali hudbou z filmu Všechna jitra světa, kde, pokud se nepletu, hraje hlavní roli Gérard Depardieu. Takže to byl Jean-Baptiste Lilly a budeme pokračovat Antonínem Dvořákem, mým nejmilovanějším skladatelem. Je to druhá věta z jeho sonáty pro smyčce. Posloucháme Akademii svatého Martina v Polích, kterou řídí Neville Marriner.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla druhá věta ze sonáty pro smyčce od Antonína Dvořáka. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích. Dnes je naším tématem festival z Českého ráje, který se jmenuje Hudba z ráje, a mám dnes ve studiu jeho dva stvořitele, a to sopranistku Karolínu Cingrošovou a moderátora Václava Žmolíka. Když jste začali se svým festivalem, když to porovnáte tenkrát a dnes, v čem je jiný než na začátku? V čem je to dnes jiné?
1: Je to víc práce.
0: Jak je to možné? Už to nejde samospádem?
1: Je víc koncertů a víc akcí.
2: No, já si myslím, že ta myšlenka je pořád stejná.
0: A jaká je ta myšlenka?
2: Naše myšlenka, jak tady táta vlastně v tom prvním bloku mluvil o té lásce, tak myslím si, že naší hlavní myšlenkou je vlastně rozdávat lidem lásku, radost mezi ně, prostřednictvím právě té krásné hudby, skvělých interpretů, mluveného slova. Tak to si myslím, že tam jakoby ta hlavní myšlenka, která vlastně byla od nultého ročníku, tak je až do dneška. Jiné je to v tom, že jsme se teda hodně rozrostli, že je mnohem víc akcí a velkých projektů.
1: A já bych rád podotkl jednu, myslím si, docela podstatnou věc pro náš festival. Když jste se Mirko ptala na ty začátky, tak nám začali chodit sousedi, lidé z okolních vesnic, protože věděli, jo, to je ta hezká slečna, co tady jezdí na kole, a to je ten pan Žmolík, co ho posloucháme v rádiu, anebo tu a tam vídáme v televizi, tak se přišli podívat. A tohle publikum nám zůstalo věrné a rozkošatilo se. A mně přijde strašně zajímavé, že my nemáme takové publikum jako třeba v Praze, pražské festivaly, takoví ti milovníci, vzdělaní milovníci klasické hudby, ale nám tam chodí na koncerty lidé z okolí, kteří by nikdy jinak na klasiku nepřišli. Ale protože to děláme v kostele u nich ve vesnici, anebo ve skalách, které mají za vesnicí, protože to děláme my, které znají, tak na ty koncerty chodí. A je to báječné publikum, takže já si vždycky říkám, že děláme takovou obrozeneckou osvětu.
0: To je krásný. A daří se vám to evidentně.
1: Díváme plno.
0: To je úžasné, to je úžasné. Já jsem se ptala, v čem je jiný festival a v čem jste jiní vy, než před těmi 10 lety.
1: Aha.
2: Já si myslím, že asi v ničem. Já už si od školky přijdu taková nějaká stejná pořád.
0: No, vypadáš pořád stejně skvěle.
2: Ale ne, tak spíš jako mentálně a vnitřně. Tak samozřejmě člověk se mění, vyvíjí se i s tím, že se mi narodila před 3 lety holčička a tak.
0: Tyjo, a ta ti doma zpívá? Otázka. Holčička zpívá doma?
2: Holčička, jo, spíš teda tančí a občas se mnou i zpívá, občas mi říká, maminko, nespívej, to je taková ta klasika, to známe asi všichni.
1: To si říkala své mamince taky.
2: Jsem říkala mamince taky, akorát, že já zpívat musím, to jí vždycky vysvětluju, že musím holt cvičit doma. Takže jo, taky zpívá, no, a hlavně hrozně ráda chodí na koncerty a vždycky se mě ptá, jaký budu mít šaty, a je hrozně pozorný posluchač, teda vždycky vlastně všechny koncerty, na které jsme ji vzali, ať už jsem teda zpívala já, nebo jsme se šli na nějaký podíl, vždycky vydržela celou dobu.
0: To je krásné.
1: Já možná udělám Karolíně tiskového mluvčího.
0: Ano.
1: Já myslím, že něco se přece jenom hodně změnilo. Já si myslím, že konkrétně Karolína se díky tomu festivalu strašně moc naučila, co se týče produkční, producentské práce. Ona je hlavně umělecká ředitelka festivalu, to znamená, že vymýšlí ty projekty a ty jednotlivé programy. A myslím, že v tomto směru se opravdu hodně naučila, že dneska už umí zprodukovat i velký orchestr a velký koncert v plenéru a ve velkém sále a veškerý marketing kolem a veškeré PR. Já teda píšu ty PR materiály a tak dále, ale jinak tohle si vlastně dělá většinou všechno Karolína. Takže to si myslím, že se hodně změnilo, a z toho třeba já jako starostlivý otec mám velikou radost.
0: V čem jste se změnil vy za těch 10 let? Co vás festival naučil?
1: Víte co? Třeba jsem si neuměl představit, že budeme schánět partnery, respektive sponzory.
0: Tak no, to je dneska,
1: nutné. No a to v naší práci novinářské není nutné, ale tady je to nutné. Takže to třeba myslím si, že dneska už umíme. Co?
2: Já si myslím, že jo. Tak děkuju, že jsi to za nás takhle všechno shrnul.
1: Je to moje profese.
2: Ano, ano.
0: Máte stále podporovatele? Je někdo, kdo vás podporuje opravdu celých těch 10 let a oblíbil si vás?
2: máme stále podporovatele, kteří nás celou dobu podporují a vlastně jsou to sponzoři přímo z kraje, jsou to firmy, které jsou místní a které jsou rádi, že nás tam mají a musím říct, že nás podporují každým rokem rádi.
1: A nejen firmy, ale také třeba obce a města.
2: Ano, přesně tak.
1: A musím říct, že si hodně považujeme toho, že teda pošlou korunky a umožní, aby ten festival byl, protože všichni víme, jak to je. Na vstupném se ledacos vybere, ale zůstává tam někdy nějaké mínus.
0: Je to tak. Je to tak, ze vstupného by se dneska neuživilo vůbec nic. Máte nějaké speciální překvapení pro ten 10. ročník? Co bude vaše jako největší akce?
2: My jsme hodně přemýšleli, jak ten 10. ročník pojmout, jo? Něčím fascinovat nebo šokovat a podobně, ale vlastně jsme si říkali, že zůstaneme takový, jací jsme, že nebudeme ničím fascinovat ani šokovat. Letošní teda ročník je takový víc operní. Uvedeme dvakrát Prodanou nevěstu, Rusalku, jednu operu Carmen. Vždycky to teda bude v takové komornější verzi, ale vlastně jsme si dali takový cíl, že chceme uvádět více oper. Takže například 4. července začínáme jako každým rokem open air představením opery Carmen v Prachovských skalách, což je představení, které je velice krásné, zároveň velice náročné, protože když není hezké počasí.
0: A už se vám někdy stalo, že jste neměli hezké počasí, museli jste třeba úplně zrušit?
2: Zatím musím teda zaťukat.
0: No, zaplať pán.
2: Na dřevo ťukám, že jsme to nikdy zrušit nemuseli, ale dvakrát už nám pršelo a když jsme tam měli koncert poprvé, tak jsem tam měla pozvaného kytaristu Lubomíra Brabce a to bylo úžasný, protože začalo pršet, což teda tak úžasný nebylo, ale já jsem začala zpívat Schubertovo Ave Maria a po první sloce se rozestoupily mraky, začalo svítit sluníčko a byla ve skalách úžasná atmosféra, lidi se kolem nás semkli, všichni si vzali deštníky nebo pláštěnky a my jsme ten koncert dokončili a přestalo pršet potom Ave Maria a byl to úžasný zážitek.
1: Tam jenom scházelo, aby do těch růžových skal, protože na ně svítilo to večerní červené slunce, takže obarvilo ten pískovec do růžova. Já jsem čekal jenom, že se stoupí Panna Maria, když Karolina zpívala to Ave.
0: To je nádhera.
1: A lidi na to dodnes vzpomínají.
0: Ano, to věřím, to jsou naprosto výjimečné zážitky. Pojďme si teď jedno Ave Maria pustit. Je tu William Gomez a jeho Ave Maria zpívá sopranistka Karolina Cingrošová, společně s ní Barocco Sempre Giovane.

0: Na Radio Klasik Praha nám doznělo nádherné Ave Maria od Williama Gomeze, zpívala sopranistka Karolína Cingrošová. Společně s ní jsme poslouchali soubor Barocco Sempre Giovane. Karolína se mnou sedí dnes ve studiu společně se svým tatínkem, moderátorem Václavem Žmolíkem. A my jsme si před touto skladbou povídali o magické záležitosti, která nastala ve Skalách se Schubertovým Ave Maria. 4. července tedy naštěstí letos, já to vím, bude fantastické počasí.
1: Výborně, jo, tak to jsme rádi.
0: My tady na Klasiku víme všechno a tohle víme. Jo.
1: Tak to ti příště zavoláme a zeptáme se.
0: Takže 4. července do Skal na Carmen a co potom dál?
1: No, potom dál, my ten program máme poměrně dlouhý, letos nás čeká 13 akcí, z toho 10 koncertů a představení a 3 besedy, takže to všechno vyjmenovávat nebudu, protože posluchači si to můžou najít na našich webových stránkách Hudby z ráje, ale protože jsme takovým festivalem také zajímavých a krásných míst, tak na každý ročník se snažíme hledat nová místa. A letos uvedeme 2x prodanou nevěstu, z čehož jednou to bude v městečku Dolní Bousov, kde vzniklo nové jeviště v zahradě. Takže tam budeme mít prodanku v zahradě. A potom, a to se mi strašně líbí, budeme mít prodanou nevěstu v Lázních Bělohrad, v Bělohradské Sýpce. Takže to mi přijde jako úžasné spojení.
0: Co to je za místo? Popiš ho.
1: Je to normálně barokní sýpka, krásně opravená. Koupil ji asi před 2 lety hodně rozpadlou jeden akcionář, který sýpku krásně zrekonstruoval. A místo toho, aby tam byla mouka, tak se tam pořádají úžasné kulturní akce. Takže je tam úžasný sál a my tam budeme dělat prodanku.
0: To je krásný.
2: Tradičním nebo jedním z tradičních vrcholů každého festivalu je naše festivalové gala, které je zase v krásném kostele, který má úžasnou atmosféru uprostřed hřbitova v újezdu pod Troskami. A tentokrát tam Karolína bude s Bárou Kodetovou, takže takový zajímavý dvojkoncert dvou zpěvaček. A když jsem si tedy vzal slovo, tak si přihřeji svoji polívčičku. To jsou ty besedy,
0: ano,
2: které děláme většinou na Šelcově statku v Sobotce, což je takové krásné místo. Začali jsme díky kamarádovi, který ten Šolcův statek vlastnil. Dneska už je to součást Jičínského muzea. Děláme to tam na záhrobci. Víte, co to je záhrobec?
0: Ne, ne, ne.
2: Ne, ne. Záhrobec se u nás v kraji říká zápraží. Ano, takže se svými hosty jsem vždycky na záhrobci, čili na zápraží, a většinou si tam zvu známé kamarády, ale to tam budu mít Ondru Kepku a potom Mirka Hanuše s manželkou Janou. Tak se na to moc těším, vždycky tam míváme pod rozkvetlými stromy plno, anebo se zelenajícími v tom okamžiku většinou spíš už, a bývá tam taky moc pěkná atmosféra. Lidi to mají rádi.
0: Kdyby vy sami jste každý za sebe měli vybrat něco, na co se nejvíc těšíte, ať už z jakéhokoliv důvodu, co by to bylo?
1: To je hrozně
0: těžký. Vím, že to nejde jako vybrat, který dítě máš nejradši, jo?
1: Tak já bych vypíchla koncert, který nás čeká v Masarykově divadle v Jičíně, kde bude náš festival také poprvé. A tam bude koncert s Ústřední hudbou armády České republiky, což je 60členný orchestr plný mužů. A my už jsme ho na festivalu měli předloni v Turnově a sklidilo to veliký úspěch, takže jsem moc ráda, že přijali naše pozvání opět a tam vystoupím se skvělou kolegyní zpěvačkou Dašou. Takže to je takový koncert, na který se moc těším, protože mám ráda tyhle ty crossovery a já tam budu za tu klasiku, za tu vážnou hudbu. Já to tak nerada říkám, za klasickou hudbu, a Daša tam bude teda za ten pop, swing, jazz a všechno ostatní.
2: A budete jistě obě báječné. No a já teda miluju opery, takže na všechny ty naše opery se těším. A možná bych zmínil Mozarta v Markvarticích 11. července, což je jedno z tradičních míst, kde máme pravidelně koncerty. Karolína tam bude společně s Danielem Klánským a doprovázet je bude smyčcové kvinteto festivalu Hudba z ráje, což zní moc hezky. Wow, ano. No a tam je to takový ten případ, kdy jsme se propojili vlastně s místní komunitou. A koná se tam ten koncert u takové kouzelné roubenky a lidé sedí na svahu pod obrovskými kaštany, to jsou, že jo? Pod obrovskými kaštany a má to tam báječnou atmosféru. A jeden místní pan chalupář tam vždycky udělá s dcerou výpravu krásnou, pan Brabec. A je to prostě jedinečný zážitek i díky tomu zázemí, díky těm lidem, kteří jsou zatím, že se propojíme prostě s dalšími místními
1: nadšenci,
2: kteří si to takhle užívají. Takže my vlastně propojujeme ty profíky s těmi místními nadšenci.
0: Úžasné. A já se musím zeptat, bude Rusalka?
1: Rusalka bude, ano. Letos teda nebude v Prachovských skalách. Tam jsme letos právě dali tu Carmen, aby byla trochu změna, protože Rusalka už tam byla dvakrát. Ale Rusalka letos bude 16. října v Rovensku pod Troskami.
0: Výborně. A Rusalka teď i na Radio Klasik Praha. Je tu árie Měsíčku na nebi hlubokém v podání sopranistky Karolíny Cinkrošové.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali krásný hlas mého dnešního hosta, kterým je sopranistka Karolína Cingrošová. Společně v árii Rusalky od Antonína Dvořáka se s ní představily dvě harfistky, Zbyňka Šolcová a Hedvika Muza Baša. S Karolínou je dnes se mnou ve studiu také její tatínek, moderátor Václav Žmolík. Chtěla jsem se zeptat, už jste si někdy vyměnili role? Karolína moderovala a vy jste zpíval?
1: No, to ne, já jsem nespíval, ale jinak Karolína
0: to vím.
1: Celkem často moderuje, ano. A hlavně spolu jsme moderovali krásné velké akce, třeba ve Smetanově síni obecního domu, takové úžasné show při předávání muzejních cen. Gloria Musealis byla pravidelně mojí partnerkou teď několik let. Jednou jsme dělali Jamese Bonda a jeho Girl.
0: Oh, wow. Krásné. Oddělujete při vašich setkáních osobní čas a pracovní čas, nebo vždycky ten nedělní oběd přejde v debatu, tak tati, co letos zase vymyslíme?
2: No, většinou to je naopak. Táta se mě ptá, co jsem zase vymyslela, protože se bojí, s čím zase přijdu.
0: Takže dramaturgie je spíš ve tvých rukou?
2: Ano, ano, dramaturgie v mých rukou a...
1: Ale radí se.
2: Ano,
1: radí
2: přesně se. Tak, já to pak vždycky tátovi řeknu a on to tak jako uhladí. Jednou jsem přišla s tím, že uděláme, protože v Českém ráji hodně lítají balóny, tak já jsem jednou přišla za tátou s tím, že uděláme koncert v balónu. Tak to mi rozmluvil.
1: Ano, ale... já jsem totiž dělal přímý rozhlasový přenos z balónu s kolegou, tak vím, jak to dopadlo, jo. Já jsem byl na zemi, kolega byl v balónu, odletěl, a celý přenos jsem dělal já potom.
2: A už ho nikdy nikdo neviděl.
1: Ano, tak jsem si ten koncert měl představit, ano.
2: Ale pořád to mám v hlavě, ale to tátovi nemůžem říkat. No nic, takže my vždycky, když tak si uděláme kafe a jdeme si sednout a prostě pracujeme, no. A ten čas vždycky tak plyne a vždycky to tak jako vymyslíme. A většinou to bývá tak, že když probíhá nějaký ročník, tak už máme vlastně vymyšlený i ten další. A takže...
0: Už se někdy stalo, že jste se fakt nedohodli? Že jeden něco chtěl a druhý za žádnou cenu? Nebo vždycky najdete nějaký kompromis? A
2: vždycky najdem nějaký kompromis. No. Já jsem taková dost tvrdohlava, takže když si něco vezmu do hlavy, tak mám pocit, že to tak musí být, ale pak si to většinou nechám tak jako rozležet a že jo. Ta taky ve. A no, dojdem k nějakému kompromisu. Vždycky jako nějak se nedohadujeme.
1: Ano. Žádnou tvůrčí krizi jsme zatím neměli.
0: Ne. Tak to rádi slyšíme. Budeme se těšit na všechny koncerty, na celý festival. Já vám moc děkuji, že jste dnes přišli. Bylo mi potěšením. Budu držet palce, hlavně ať vychází počasí, ať jsou všichni umělci zdraví, vy ať jste zdraví a ať máte dostatek elánu, sil a invence i do dalších ročníků a věřím, že se sejdeme třeba při jubilejním 20.
2: Moc rádi, Mirko, a děkujem ti za pozvání.
1: A srdečně zveme všechny posluchače Rádia Klasik na hudbu z ráje 2026. Naslyšenou.
0: My náš dnešní pořad uzavřeme opět filmovou hudbou. Je tu hudba z nádherného filmu Gladiátor od Hanse Zimmera. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Václav Žmolík
2: a Karolína Cingrošová.

Na osobní notu. Ladíte Klasik Praha.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Jsme Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Vítám vás, milí posluchači, u dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha, v němž zazní hudba českého pozdně barokního skladatele Františka Ignáce Antonína Tůmy. Tomu se soustavně věnuje soubor Czech Ensemble Barok a jeho dílu už v minulosti věnoval několik nahrávek. Soubor Czech Ensemble Barok už přes 25 let patří k tuzemským špičkám dobově poučené interpretace a hudba Františka Ignáce Tůmy jim zjevně má stále co říci. Moravský ansámbl, vedený dirigentem Romanem Válkem, se tomuto českému skladateli období pozdního baroka a raného klasicismu, který proslul především svou chrámovou hudbou, už věnoval na svých předchozích albech a jejich zatím poslední tůmovské CD se jmenuje Tůma Vesperé. František Ignác Antonín Tůma byl synem varhaníka v Kostelci nad Orlicí, studoval v Praze u jezuitů filozofii a současně byl též tenoristou v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. V hudbě byl žákem Bohuslava Matěje Černohorského a své hudební vzdělání rozšířil postupně i ve Vídni. Od roku 1731 působil u hraběte a českého kancléře Kinského, který se pohyboval mezi Prahou a Vídní. Působil tam jako kapelník a dvorní hudební skladatel. Kinský mu umožnil další studia. Kromě předpokládané znalosti němčiny a latiny se Tůma musel doučit italštině a francouzštině a v kompozici se pak zdokonaloval u vyhlášeného mistra klasického kontrapunktu Johanna Josefa Fuchse. V roce 1734 se Tůma neúspěšně ucházel o místo kapelníka svatovítské katedrály a posléze se v roce 1741 stal dvorním skladatelem a kapelníkem císařovny Alžběty ve Vídni. Po její smrti v roce 1750 byl penzionován a do konce života žil v různých řádových domech. Věnoval se skladbě a vyučování hudby. Nahrávka, kterou dnes večer uslyšíme, obsahuje Tůmovy slavnostní nešpory a litánie, jedno z Tůmových zhudebnění sekvence Stabat Mater i skladby instrumentální, overturu C-dur, symfonii D-mol a partitu G-mol. Všechny skladby s výjimkou Stabat Mater jsou navíc na albu natočeny v novodobých premiérách. A protože, jak říká o Tůmovi Roman Válek, a teď cituji, jde o zcela výjimečného autora ve světovém kontextu, který si vytvořil svůj naprosto osobitý styl. Přičteme-li k tomu specifičnost prostředí vídeňského císařského dvora a vídeňských kostelů a klášterů, máme zde překrásnou originální hudbu, směle doplňující portfolio toho nejlepšího, co tehdejší barokní Evropa nabízela. A tak máme radost, že můžeme tuto hudbu nabídnout dnes večer i vám. Na Klasik Praha a přeji dobrý poslech.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, non lo chiederò.

0: tohle je Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsem pro vás vybral hudbu raného romantismu od skladatele Louise Spohra. Využil jsem kompletní nahrávku jeho 5 klavírních trií, kterou na přelomu let 1993 a 1994 pořídilo Beethoven Trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Autor se narodil roku 1784 v Braunschweigu jako Ludewig Spohr. V německých zemích je uváděn jménem Ludwig a ve světě pak pod francouzskou variantou Louis. Byl to významný německý skladatel, dirigent, pedagog, organizátor hudebních festivalů a houslový virtuos mezinárodního významu. Vedle Nicola Paganiniho byl považován za jednoho z největších houslistů své doby. Už za svého života byl Spohr celebritou. Jeho hudební talent se projevoval od dětství. Už v 15 letech ho vévoda Karel Wilhelm Ferdinand z Brunšviku jmenoval svým komorním hudebníkem. Díky vévodově přízni se stal žákem vyhlášeného pedagoga France Eka, s nímž podnikl své první turné. Přelomový byl koncert 20letého houslisty v roce 1804 v Lipsku. Kritika byla zcela uchvácena nejen jeho hrou, ale i jeho vlastními skladbami. Díky tomuto ohlasu se jeho jméno stalo pojmem ve všech německy mluvících zemích a později cestoval po celé Evropě. Koncertoval ve Švýcarsku, Itálii, kde se osobně setkal s Nicolo Paganinim, dále v Nizozemsku, Belgii, Francii a Velké Británii. Jeho skladby byly s úspěchem uváděny nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických. V roce 1805 získal místo koncertního mistra na dvoře ve městě Gotha, kde se seznámil s harfenistkou a klavíristkou Doret Scheidlerovou, svou budoucí ženou. Po sňatku spolu úspěšně koncertovali v duu housle a harfa. Jeho dalšími pracovními pozicemi byly dirigentský post v Theater an der Wien ve Vídni a funkce operního ředitele ve Frankfurtu. Jeho posledním a nejdelším pracovním angažmá bylo místo hudebního ředitele na dvoře hesenského kurfiřta Viléma II. V Kasselu, které zastával 35 let od roku 1822 až do roku 1857, kdy byl odvolán do důchodu. Zemřel o 2 roky později, v roce 1859. Město Kassel na Louise Spohra dodnes vzpomíná. Spohr je čestným občanem města. Roku 1954 v Kasselu vznikla společnost Louise Spohra propagující jeho dílo. Jeho památce je věnována expozice v místním muzeu. Hudební akademie nese jeho jméno. V centru města najdeme jeho sochu. A od roku 1994 se v Kasselu koná mezinárodní soutěž Louise Spohra. A Spohra najdeme i ve vesmíru. Asteroid 7625 byl pojmenován Louis Spohr. Švédský stůl, který nyní posloucháme, je ale především hudební pořad. A tak obraťme pozornost od slov k nahrávce. V podání Beethoven Tria Ravensburg zazní první 3 věty z klavírního tria číslo 3 a-moll z roku 1842. První věta je v tempu Allegro moderato, druhou větou je Andante s variacemi a třetí věta je skercová.

Na stanici Klasik Praha dozněla část z klavírního tria číslo 3 a-mol od Luise Spohra v podání Beethoven tria Ravensburg. V pořadu Švédský stůl dnes prozkoumáváme kompletní nahrávku Spohrových klavírních trií, kterou tento komorní soubor nahrál v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Skladatelská tvorba Luise Spohra se pohybuje na pomezí klasicismu a romantismu a u některých raných děl je vlastně těžké určit, k jakému stylu bychom je měli přiřadit. Napsal více než 150 děl s opusovými čísly a téměř 140 děl bez těchto čísel. Psal hudbu ve všech žánrech. Jako houslový virtuos je autorem 18 houslových koncertů. Klarinetisté mají na repertoáru 4 klarinetové koncerty. Některé z jeho 10 symfonií vykazují prvky programní hudby. Dále je autorem mnoha komorních děl, písní, sborů, oratorií a oper. Jeho nejznámější opera Faust je považována za vůbec první operu s faustovským námětem a pro nás je zajímavé, že po odmítnutí ve Vídni měla v roce 1816 premiéru ve Stavovském divadle v Praze. Do Prahy se Spohr potom po mnoha letech ještě jednou vrátil. V roce 1858 zde dirigoval svou operu Jesonda u příležitosti 50. výročí založení Pražské konzervatoře. Významnou v jeho životě je činnost pedagogická. Vychoval celkem asi 200 žáků a díky jeho věhlasu houslového virtuóza se k němu hrnuli studenti z celé Evropy. Své zkušenosti sepsal v houslové škole a do dějin se zapsal jako vynálezce houslového podbradku, který umožnil pevnější uchopení nástroje pod bradou a tím větší uvolnění levé ruky. Jako dirigent vynalezl a jako první začal používat orchestrální zkušební značky, kdy do partitury jsou na počátcích jednotlivých úseků skladby napsána písmena, což umožňuje lepší orientaci při zkoušení skladby. A ještě jedna priorita. Spohr byl jedním z prvních, kdo při dirigování používal taktovku dnešního typu. No a aby toho nebylo málo, je autorem zábavné a poučné autobiografie, která byla posmrtně vydána v roce 1860. Před námi je teď klavírní trio číslo 5 g-mol z roku 1849. Poslechneme si první tři věty. Nejprve to bude Allegro vivace, potom Adagio a třetí věta Scherzo. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

0: Poslouchali jsme první tři věty z klavírního tria číslo 5 G-moll od Luise Spohra. Kompletní nahrávku jeho pěti klavírních trií natočilo Beethoven trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Pro dnešek tímto končí pořad Švédský stůl, ale jeho autor Stanislav Předota už má pro vás připraveny další lahůdky z bohatě prostřené hudební tabule a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.